naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

0: Příjemnou prázdninovou noc s Blaníkem vám přeje Mirek Téra. Do našeho studia si kolega Pepa Černý minulý týden pozval další velmi sympatickou parťačku, která s ním hodinu vysílala, a byla to zpěvačka Heidi Janku. Řeč byla třeba i o její nové písničce, která se jmenuje Milé ženy. Jak vlastně vznikla?
1: Je to takový zvláštní příběh. Já mám kapelu, se kterou hraju už od roku 2018. No a řekli jsme si, že by bylo fajn udělat něco novýho, ať ten repertoár malinko omladíme. Adam, náš kapelník a manažer Adam Pavlík, nechal napsat text jednu textařku z Ostravy, Vavu Čechovou. Vava napsala ten text asi za půl hodiny a ten text je opravdu o mně. Je trošku samožerský, přiznávám, ale je fakt úplně o mně. Text ležel chvilku ladem, protože kluci nějak neměli invenci, nebo nevím. A tak mně došla trpělivost, tak jsem to zadala AI. A přinesla jsem to na zkoušku a říkám, tak tady je písnička, naučte se to, budeme to hrát. Ego hudebníku je velmi velké, takže ego jim vystřiklo někde do výšin a řekli, že tohle hrát teda nebudou. Ale nicméně to AI je posunulo, že začali makat, že udělali prostě písničku. A tu výslednou práci udělal potom Marek Hoblík, což je producent z Ostravy, který tomu dal tu podobu, kterou to má.
0: Na stránkách Rádia Blaník najdete celý záznam tohoto velmi zajímavého povídání s Heidi Janku, která byla tedy minulou středu Pepovou parťačkou tady na Blaníku. A dalšího parťáka zde přivítá i tuto středu v 16 hodin. Buďte u toho. Dál posílám opět hezké české písničky.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi maril.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víc.

0: lemnas.
1: Radio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území se objevují přehánky a místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Úterní obloha bude oblačná, v jihovýchodní polovině území polojasná až skoro jasná. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
3: Na našem webu radioblaník.cz.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Poklidnou letní noc vám za celý Blaník přeje Mirek Téra. Je sice úterý 30. června, což by standardně byl poslední školní den, ale letní prázdniny už uplynulým víkendem začaly a tak si školáci mohou nerušeně užívat léta až do úterý 1. září. Dnes je to 20 let, co bylo slavnostně otevřeno Muzeum Zlatého slavíka Karla Gotta. Gotland v Jevanech neměl ale dlouhého trvání, už v roce 2009 byl uzavřen. A jaká jména nám tento den připomíná? Je to třeba Naďa Urbánková. Tato zpěvačka se narodila v Nové Pace roku 1939. 3. února 2023 však odešla do hudebního nebe. S kým ale dnes narozeniny oslavit můžeme, tak to je bývalá atletka, oštěpařka Barbora Špotáková, která se narodila v roce 1981 v Jablonci nad Nisou, a také se zpěvákem a hercem Michalem Malátným, který se narodil v roce 1970 v Jičíně. Ještě přidám jména Šárka, Vlastimír, Vlastimíra, Theobald a Theobald, kteří mají dnes svátek. Pro vás všechny je tu blanický aplaus a gratulace. Užívejte každou minutu tohoto dne, co to jen bude možné, nejlépe s hezkými českými písničkami.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území se objevují přehánky a místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Úterní obloha bude oblačná, v jihovýchodní polovině území polojasná až skoro jasná. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Baník.

0: Příjemné brzké ráno vám přeje kolektiv Nočního blaníku, se kterým se probouzí i náš krajánek. Ten se totiž opět při úterku vydá na cestu. Na jedné ze svých minulých výprav navštívil Klášterec nad Ohří a tamní v skutku unikátní muzeum starožitných hodin, o kterém si povídal se spoluprovozovatelem Václavem Šimonovským.
1: Muzeum bylo otevřený v červenci 2014, kdy vlastně se koupil tento dům. Muzeum je přesně 500 kusů hodin a dále máme tady nově otevřený obchod s hodinama, tam by mělo být asi nějakých 200 kusů.
2: Jaké největší hodiny tady posluchačů vidí?
1: Největší hodiny jsou tady nástěnné hodiny pendlové, měří 2,5 metru a ukazují čas i kalendář.
2: A naopak nejmenší?
1: Nejmenší hodiny, taky nástěnné, mají 9 mm a máme zhruba 2 měsíce teďka v muzeu a za celou dobu jsme nenašli menší kousek hodin.
2: Ještě nějaké další vás napadnou, ty rarity?
1: Máme tu nejstarší hodiny, které jsou z roku 1580, pak tu máme hodiny mysteriózní, který jsou z Francie, rok 1880.
0: Muzeum starožitných hodin najdete tedy v Ústeckém kraji, přesněji v Klášterci nad Ohří, a pokud si o něm chcete poslechnout víc, navštivte náš web radioblaník.cz, kde najdete i ukázku, jak zní pravé flašinetové hodiny. Další velmi pečlivě vybrané cíle krajánka Rádia Blaník vyhlížejte v našem denním vysílání. Ať je vám tedy s Rádiem Blaník hezky, přeje Mirek Téra.
3: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je úterý 30. června, dnes má svátek Šárka a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Neskončí půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou lidé beztrestně odevzdávat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. V klášteře Plasy se po několika letech opět otevírá výběrový prohlídkový okruh. Jeho trasa zavede návštěvníky do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové, gotické kaple, věže a k hodinovému stroji. V 5 hodin odpoledne proběhne otevření rozšířeného trailového areálu v Hořicích. Město v něm vybudovalo další 3 tratě. Dnes také začíná 75. ročník festivalu Loutkařská Chrudim. Představí 18 inscenací vybraných z 11 postupových přehlídek a téměř 30 představení v open programu. Potrvá do 6. července. Park Střed v Mostě hostí celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik v Mostě. A v Brně bude probíhat festival Léto na Prýglu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Hi Hi a jedu!
1: Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a měsíčních.

0: my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Dobré ráno, hezký poslední červnový den, je 30. června, vy posloucháte Rádio Blaník a za chvíli si dáme třeba písničku Lucky Bílá.
3: Dá strádám svých bíle, jak šňůry korálků.
2: Když je tu léto, letní ráno přidají holky.
3: Léto se na nás usmívá a ráno nikde stíny nevnívá.
2: A nebo skupina Lucia, písnička Amerika. Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
2: Dnes už to bude ve znamení nižších teplot, očekávejte maximálně teploty do 30 stupňů a během dne bouřky a nebo slabý déšť. Co se týče aktuálních písniček, ty jsou připraveny, já posílám další z nich a přeji krásné ráno v české hodince.
4: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
2: A když jsem tady u těch písniček, za chvíli Marie Rotrová, skupina Krištof a Obchodník s deštěm, písnička, která se víc než hodí, anebo Jižní kříž a František Nedvěd. Dál si hrajeme hezky česky, přeji krásné ráno, a to především šárkám, které dnes slaví svátek.

0: Skvělé ráno, dobrý den, je to ten poslední červnový roku 2026, tak ať se dobře stává. S námi a s českou písničkou to je vždy o chlup lepší. Já teď pozvu k vodě, konkrétně na Hrachuluskou přehradu. A tady začal znovu plout opravený parník pro 150 lidí. A nový majitel, jeho česká plavební společnost, modernizovala motor, kormidelnu, interiér a na přídě se dodělává dokonce bar. A více nám prozradil právě šéf společnosti David Machart. Davide, povězte nám víc.
1: Tato maďarka je vlastně poslední svého druhu v tomhletom stavu, v jakým je, jinak už jsou všechny předělaný. To od roku 66, co se přivezlo na Hrachuluskou přehradu, tak byla jenom na přehradě. Od 1. července už se bude jezdit každý den s výjimkou pondělí. Úplně stejný čas jenom neděle bude kratší. 10:30, 12:00, 2:00 a potom 4:00.
0: Loď vyplouvá od Hrázek přístaviště na Radosti u kempu a dále je to směrem k železničnímu mostu, znovu na Radost a pak zpět. Dvouhodinovka je dlouhá skoro 30 kilometrů, ale pozor, v nabídce jsou také krátké jízdy pro děti a rodiče. Tak si říkám, to je docela hezká pozvánka na ty dny, které nás čekají, tedy dny prázdninové. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Pohodové ráno, krásný celý den, za chvíli už bude 17:30 a další zprávy jsou připraveny. Ty první pro to dnešní ráno a já prozradím také, kdo dnes slaví. Jsou to Šárky, vidím tohle jméno v kalendáři, tak tedy Šárkám všechno jen to nejlepší.
1: Jsme Baník.
2: A vezeme vám sluníčko.
1: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Možná na tom vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Ale bude toho víc.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: papír.
1: Papírnické potřeby.
0: Praktik papír.
1: Pracovní pomůcky.
0: Praktik papír.
1: Příjemné prostředí.
0: Praktik papír.
1: Pohodlné parkování.
0: Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel jmenuje dopoledne na Pražském hradě nového náčelníka generálního štábu. Po Karlu Řehkovi se jim stane Miroslav Hlaváč. Následky silného větru i hořící porost na polích zaměstnávali jeho moravské hasiče. V 18 případech vyjížděli hasit porost na polích anebo v lese. Obvykle takové požáry likvidují maximálně dva za den. Stavba obchvatu Sedlice, Němčic a Hněvkova na Strakonicku přijde na 817 milionů. Práce začnou ještě letos. Silnice 1/20 spojuje jeho český, plzeňský a karlovarský kraj. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa podala rezignaci. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Na jeho východě dnes bude slunečno a velmi teplo. Bouřky se pak objeví hlavně večer. Dnešek bude většinou oblačný, v jeho východní polovině území bude polujasno až skoro jasno. Odpoledne ojedněle na západě místy přehánky anebo bouřky. K večeru budou přehánky a bouřky od jeho západu četnější a místy můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů. Na západě bude kolem 25 stupňů Celsia, ale na jeho východě bude horko až 36 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.
5: Pohodové české rádio.

Pohoda české písničky, to je hodinka mezi 5. a 6., kde vám hrajeme jenom hezky česky. A pravidelné pořady v úterý i ve středu. V úterý odpoledne krátce po 16. je to dopravní expert Rádia Blaník Honza Riedl. Ten s námi mapuje situaci na českých dálnicích a silnicích. A vy také můžete pokládat otázky. studio@radioblanik.cz anebo 603 118 118. To je adresa naší SMS brány. No a zítra, tedy ve středu, tam je to právě v tomto čase mezi 16. a 17. pro změnu pořad Pepovi parťáci. A tou poslední parťačkou byla naposled zpěvačka Hajde. Kdo to bude zítra, poslouchejte Rádio Blaník a určitě vám prozradíme víc. Já teď popřeji hezké ráno a pojďme si dál hezky česky hrát, protože úderem 6. už je tu dobré ráno. Kolega Petr Slíva už se na vás těší.

0: Hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Řekni příště a kaťáci na Blaníku chvilku před 6 hodinou. A co bude příště po 6 hodině? No třeba Karel Gott. Taky Tomáš Klus. A nebo Petr Muk. S ním doma a bude toho mnohem víc. Po 6 hodině v úterý 30. června. I tam to bude. Hezky česky. Teď je 5.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Po rekordně horkém počasí je tu změna na Moravě a ve Slezsku. Dnes bude zpočátku ještě skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se už můžou objevit i přehánky, hlavně na horách i silné bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů, na horách do 23. Tolik o počasí, teď zprávy s Monikou.
2: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo.matrace.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Hasiči odstraňovali následky bouřek. Babiš chce, aby Pavel na summit naletěl. Fotbalový nároďák hledá nového trenéra.
5: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Českem prošly silné bouřky. První se vytvořily v Pošumaví i pod Krkonoší a třeba na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti 2 až 5 cm. V jižních Čechách včera vyjížděli hasiči ke stovce případů. V bouřkovém systému se totiž objevila i supercela. Po rekordně teplém víkendu přišlo do Čech drobné ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku ale budou stále extrémně vysoké teploty. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše. Ten po něm chce, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Šumperk omezuje vizuální smog. Využít k tomu chce dotační program, který má pomoci podnikatelům financovat úpravy jejich provozoven. Ty by totiž neměly svým vzhledem narušovat ráz historického centra. Na co je možné peníze využít, to už dodává mluvčí města Jana Kaně.
6: Například na nové firemní nápisy a štíty, na výstrče a vývěsní štíty, na vitríny a nabídkové tabule, na polepy výloh a dveří, na zpracování grafického návrhu.
5: Příjem žádostí o dotace se uzavírá 4. září. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa rezignoval. Po velké slávě, kdy dovedl český tým až na mistrovství světa, nabral jeho příběhu reprezentace rychlý a hořký konec. Koubek uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň a v současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
7: Dobré ráno, no prázdniny už sice začaly, ale tak nějak podvědomně vlastně v hlavě začnou až zítra, kdy bude ten první červenec. To znamená, že dneska tady musíme mít poslední červen. Ano, je tady úterý 30. června, zejména všem nositelkám jména Šárka, přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jaký ten den bude, to se dozvíme taky v průběhu té následující hodiny a vůbec se budeme povídat a čekají nás vaše dobré zprávy. Pište nám je opět na 600 318 118, ale hlavně si budeme hrát a budeme si hrát české písně. A první je tady hned na začátek. Karel Gott a muzika. Za 2 minuty bude 6.
8: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: dokola.
1: Tomáš Klus a dokola na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Tak po víkendu, kdy jsme si připadali jako v rovníkové Africe, přišla rychlá připomínka toho, že české léto umí být pěkně divoké. Tropické teploty vystřídaly silné bouřky a hasiči měli v některých regionech hodně napilno. Třeba na jihu Čech, kde vyjeli hasiči ke stovce zásahů, nejčastěji odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených míst. Na Prachaticku spadlo během krátké doby až 60 mm srážek. Někde padaly i 5-centimetrové kroupy. V Jihlavě voda zaplavila některé ulice a problémy se objevily taky na železnici a potíže hlásili i hasiči ve středních Čechách, kde bouřky lámaly stromy a komplikovaly dopravu. A to všechno v době, kdy se ještě Morava topila ve vlastním potu. Tak snad se už brzy všichni vyspíme, protože já jsem se včera večer s nadějí díval z balkónu na nebe, jak pomalinku černá. Dokonce se zvednul na chvilku i vítr. Spadlo 5 kapek, z toho jsem teď asi 4 přidal, aby to vypadalo dramaticky, a nic. Takže zase mokrý hadr na hlavu a snažit se usnout. Jak to bude dneska s tím počasím, o tom už za chvíli. Teď Saragossa Benta, Agadu, a vy jste s Blaníkem 6 minut po 6.

0: Agadu a Saragossa Band na Blaníku. Jak to bude dneska s tím počasím, dozvíme se v zápětí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Ani v noci jsme si od těch vysokých teplot úplně neodpočinuli, no a jak bude vypadat ten následující den, tak to probereme s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Zhruba v západní polovině Čech a také ve Slezsku převažuje velká oblačnost, na zbytku území je jasno nebo skoro jasno. V Karlovarském a Plzeňském kraji se lokálně vyskytují přehánky. Dnešní ráno je opět teplé, nejčastěji jsme naměřili mezi 17 a 21 stupni Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek úterý?
3: Ten bude oblačný, ale samozřejmě záleží na tom, kde se budeme nacházet. V jihovýchodní polovině území totiž může být oblačnost i zmenšená. Odpoledne se ojediněle budou vyskytovat přehánky. Na západě našeho území můžou být trošku četnější a může tam mít i obouřky. Každopádně večer od jeho západu bude srážek přibývat. Bouřky, které se v rámci nich také vyskytnou, tak mohou být i silné, doprovázené ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Ale to ještě během dnešního dne určitě upřesníme. Pokud jde o teploty, tak ty budou rozmanité mezi 28 a 32 stupni Celsia, ale na západě území kolem 25, kdežto na jihovýchodě republiky až 36 stupňů, takže tam ještě opravdu velmi až extrémně teplo. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů, v Krušných horách méně, tam kolem 19.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak takové bude úterý s datem 30. června v Českém hydrometeorologickém ústavu, v tom mají vcelku jasno. Zrcadlo a Petr Muk, teď na Blaníku. Dobré ráno.

0: For Good a Take That na Blaníku. Jestli jste si ráno mysleli, že největším šokem budou včerejší bouřky, tak fotbaloví fanoušci mají asi jiný názor. Na fotbalovém šampionátu se stalo jedno z největších překvapení turnaje. Německo, které patřilo mezi favority, končí už v tom prvním vyřazovacím kole. Němci prohráli s Paraguají po penaltovém rozstřelu 3-4. Po té základní hrací době i prodloužení skončil zápas remízou 1-1. Německo tak opět nenaplnilo očekávání a po letech dalších neúspěchů na velkých turnajích odjíždí domů dřív, než se čekalo. A je zajímavé, že ještě před pár dny byli vlastně Němci považováni za jednoho z favoritů celého mistrovství. No a do toho Miroslav Koubek rezignoval na post trenéra českého nároďáku, který už na Němce čeká doma, takže to kluci můžou zapít nějakým weissbírem. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.21. Rádio Blaník.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádio Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbalu. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

0: zprávy. Rádio
1: Vlnek. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi anebo situace v kultuře. Vedení ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové obecní volby po rezignaci Ondřeje Prokopa nerozhodlo. Vybírat by mělo mezi třemi kandidáty, kteří se lídrům nejsilnějšího vládního hnutí přišli představit. Hasiči zasahovali u požáru drůbežárny v Hlušicích na Královéhradecku. Hala byla bez drůbeže. Pod kontrolu oheň dostali zhruba po půl hodině. Zhruba třetina střechy haly se ale žárem propadla a škoda za milion. Představitelé Íránu a Spojených států se dnes setkají v katarském Doha. Setkání dojde na žádost Teheránu a schůzky se zúčastní Trumpovi poslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: A pokud jste se právě teď probudili, tak jste se probudili do posledního červnového dne. Máme tady úterý, takže druhý den v týdnu, 30. červen. Šárky mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. A pokud vyrážíte třeba na dovolenou, tak vám přejeme šťastnou cestu u těch dovolených. To bude na Blaníku i za chvíli. Za 4 minuty bude půl sedmé.

0: Lenka Filipová, Karel Zich a Mosty na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: 30. červen, pomalinku vyrážíme na dovolenou, někdo autem, někdo míří třeba na letiště, někdo míří někam daleko, někdo pro změnu blízko. Pokud ale míříte do zahraničí, tak je dobré zaměřit se na to, čím v tom zahraničí budete platit. Jak platíš, Adel, v zahraničí? Platíš hotově, platíš kartou?
3: Já už jsem rozmazlená, já už platím v zahraničí v podstatě jenom kartou.
0: A když platíš tou kartou, platíš kartou jako kartou, myslím tím fyzickou kartou, anebo třeba telefonem?
3: Převážně telefonem, ale jednou se mi to teda nevyplatilo, protože když jsme byli na dovolené v Kazachstánu, tak tam se dá vybrat peníze jenom tou fyzickou kartou a na spoustě míst chtějí opravdu tu hotovost ještě, takže...
0: Ano, mě překvapuje, že se v Kazachstánu vůbec dá platit kartou teda.
3: Dá. Ale bohužel teda jsme měli podle mě z asi 5 kreditních karet, tak jsme měli jednu sebou fyzicky, takže z té jsme museli vybírat celý pobyt.
0: No prosím vás, pokud míříte do jiné dovolenkové země než je Kazachstán, tak odborníci doporučují platit raději mobilem nebo chytrými hodinkami než tou fyzickou kartou, protože odborníci považují platbu mobilem za bezpečnější než právě tou klasickou kartou. Pokud vám terminál nabídne platbu v českých korunách, tak se vyplatí odmítnout a zvolit místní měnu, protože ten převod právě stojí dost peněz a prodražuje ty nákupy. To se málo ví, věděla jsi to?
3: Ne, to jsem nevěděla, ale tak dělám to správně, platím převážně telefonem, ale tohle jsem nevěděla.
0: Jo, když ti ten terminál potom napíše, jestli zaplatit v CZK, anebo zaplatit v euro, tak máš kliknout na to euro, nebo dolar, nebo jakoukoliv jinou měnu, protože ten převod do těch českých korun stojí strašný peníze. Prodraží to. Tak teď už to víš taky. A vy už to víte taky, takže šťastnou cestu. Teď Alvaro Soler a Sofia na Blaníku, minutu po půl sedmé.

0: Víš, lásko, zpívala Iveta Bartošová na Blaníku 8 minut po půl sedmé.
1: Dobré ráno, rádio Blaník.
0: Jižní Čechy, západní Čechy, část středních Čech už skropil vydatný déšť a ukončil vlnu veder, zbytek republiky ještě čeká, i když tam, kde ten déšť dorazil, tam ještě teď asi sčítají škody, protože nahoře na ničem nešetřili a pustili to všechno najednou, prostě z extrému do extrému. Jak to bude dneska?
2: Ten déšť se opravdu objeví, teď začínáme pod oblačnou oblohou v jeho východní polovině území, tady je naopak až skoro jasno, ale během nebude právě od západu těch přeháněk i bouřek přibývat, ty bouřky můžou být i silnější a můžou padat i kroupy okolo 2 cm. Nicméně od těch vysokých teplot si zatím neodpočineme, na většině území 28 až 32 v maximech a na jeho východě může být až 36 stupňů. Na horách pak bude okolo 23 a kromě těch bouřek bude foukat slabý vítr.
0: Všimla jsi někdy toho, že kdykoliv začneme mluvit, projede houkačka?
2: Je to tak.
0: Že opravdu někde stojí někdo s vysílačkou a říká, už můžeš, tak teď to byli policajti pro změnu. Za chvíli Naďa Urbánková a závidím a budu pro vás mít dvoje narozeniny, jedny teda bohužel nedožité a jedny naštěstí dožité. Tak o tom za chvilku. Dobré ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.

0: Jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček je vizuálně Naďa Urbánková a závidím. Naďa Urbánková by dneska právě oslavila 87. narozeniny. A věděli jste třeba, že Naďa Urbánková byla původně zdravotní sestra? Nakonec ale dala přednost jevišti nejdříve v Pardubickém divadle, potom v Laterně Magice a potom přišel ten semafor, který nakopnul kariéru. Narodila se právě 30. června v roce 1939 v Nové Pace. Takže dneska by oslavila narozeniny nebýt toho roku 2023. No a potom tady mám jedny, jak jsem říkal, naštěstí dožité narozeniny, které se slavit budou. 56. narozeniny má dneska frontman skupiny Činasky Michal Malátný. A slavit bude asi na některém z koncertů, protože Činasky jsou teď v létě v jednom kole, ostatně jak nám přiznali v nedávném Kytarovém ránu.
1: My jsme měli 3/4 roku pauzu po těch velkých oslavách a teďka nás čeká v létě přes 25 koncertů, takže takovýhle léto pilný, pracovní, plnotučný.
2: Kluci, baví vás to ještě?
3: Když je toho takhle hodně? Baví, nebo... Já to sice hru o 20 let kratší dobu než Michal, ty písničky, ale zároveň my jsme vlastně letos připravili takovou obměnu, že jsme ty písničky proházeli, zařadili jsme nějaký, který jsme nehráli, plus máme nějaký nový, takže vlastně pořád ten program trochu obměňujeme, aby nás to pořád bavilo.
2: A které písničky jste třeba teď dlouho nehráli a budete je hrát?
3: Třeba Hlavolam.
2: Hlavolam, no vidíš.
3: Hlavolam jsme nehrávali, tak to jsme zařadili.
1: No já jenom na tu otázku, jestli mě to baví, jo.
2: No.
1: Tak my jsme si po mnoha a mnoha letech dali volný léto, úplně. A já jsem teda byl úplně šťastný, rodina byla šťastná, ale když jsme se vrátili na konci srpna, tak od 1. září mě se už normálně stejskalo. Po tom kraválu a po kamarádech a já jsem si říkal, ty bláho, my nebudeme ještě půl roku hrát, co budu jako dělat, jo. A úplně najednou bylo prázdno, takže ano, baví mě to furt strašně.
0: Tak Činasky v Kytarovém ránu na Blaníku, záznam najdete na našich stránkách nebo na YouTube. Michal Malátný má dneska narozeniny, tak si jedny Činasky teď dáme. Dobré ráno.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: You are not alone a Michael Jackson na Blaníku. Tím se dostáváme na dosah k 7. hodině. A i po ní vám budeme hrát. A budeme hrát hezky česky a postará se o to Michal David. Dáme si gampa. A pro všechny kovboje i píseň kovbojskou. Hezky česky na Blaníku i po 7. teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu, tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
1: Rádio Blaník. Počasí.
7: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku pokračuje vedro, dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně polojasno, k večeru až oblačno a vyskytnout už by se mohly i přehánky, hlavně na horách také bouřky. Naměříme v maximech až 32 stupňů, na horách do 23. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
1: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: V pasekách v okrese Uherské Hradiště bouralo osobní auto, na místě jsou záchranáři, hasiči a policie, počítejte tu s komplikacemi. V Šumperku kvůli komplikaci a opravám s vodovodním potrubím v Jesenické ulici na křižovatce s Lidickou, počítejte s dopravním omezením a na Zlínsku ve Vězovicích v ulici Želechov došlo ke srážce osobního auta se Srnou, i tady opatrně, ale zdržet byste se výrazně neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už se zprávám je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
8: Prezidenta vláda se stále přou o summit v Ankaře. Poslanci budou řešit růst rodičovského příspěvku. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident a vláda se zatím stále neshodují, v jaké pozici by měl prezident zamířit na summit v Ankaře. Ten se koná přesně za týden. Kabinet sice potvrdil, že má Petr Pavel na setkání lídrů Aliance akreditaci, ale trvá na tom, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš. Způsob, kterým se k tomu vláda staví, je podle prezidenta v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Měl by proto postupovat podle zavedených zvyklostí. Sněmovna dnes opět projedná vládní návrh na růst rodičů příspěvku a tentokrát by ho zřejmě už mohla poslat do závěrečného schvalování. Před druhým čtením je také novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Návštěvník jednoho z největších skanzenů v Česku čeká novinka. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku otevřeli novou vstupní budovu. A co její součástí, popisuje ředitel Vladimír Rišling.
9: Muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě dost chybělo.
8: Nová budova vyšla na 45 milionů korun. Zemětřesení ve Venezuele už má nejméně 1719 obětí. Dalších víc než 5000 utrpělo při dvou silných otřesech z minulého týdne zranění. Pohřešovaných jsou ale stále desítky tisíc lidí. Záchranné práce a odklízení trosek tak dál pokračují. Pomáhají i desítky českých záchranářů. Práce ale potrvají několik týdnů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: S Petrem Slívou.
0: No a máme tady poslední červnový den, zítra se ty prázdniny tedy rozjedou naplno, přestože já vím, že děti už mají vlastně druhým dnem ty prázdniny, ale tak nějak to podvědomě máme všichni spojené s tím prvním červencem. A pokud řešíte, kam na dovolenou ještě žádnou nemáte, tak třeba si ji můžete vyposlouchat u nás na Blaníku, bude o tom řeč už za malou chvíli. A i dneska čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 600 318 118, co vám udělalo v poslední době radost. Teď už Michal David a bude 7. Dobré ráno.

0: Život je pes na Blaníku, ale no tak, ono to nebude tak strašné. A pokud spřádáte plány na dovolenou, jenom vám, jak se chybí pořád ta dovolená, tak lehká pomoc, prostě si na Blaníku vyposlouchejte o víkendu.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Já se ještě trošku vrátím do minulosti, do května. Takhle si třeba dovolenou v Albánii v květnu vyposlouchala naše posluchačka Míša.
2: No a už jste byla někdy v Albánii?
3: Nebyla, a moc bych tam chtěla.
2: No vidíte, tak teď se vám to splnilo. Při neděli odpoledne. Tak ano, už máte krásnější den.
3: Moc krát. Ano, já jsem teda měla dneska hezký den, ale teď ho mám ještě hezčí.
0: Tak Míša si v květnu vyhrála dovolenou v Albánii. Teď už nejde o Albánii, teď už jde o Egypt. Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do pětihvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Vyhřáté moře, dlouhé pláže, ubytování na 8 dní. Tak přesně tohle na vás možná brzy čeká. A to tak, že o víkendu budete poslouchat Blaník a budete se pokoušet najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení, a pokud se to stane, tak vy volejte do studia na 800 109 109, když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem, jak jsem říkal, v tomto případě to je do Marsa Alam v Egyptě. Tak hodně štěstí.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: jsme se se Scottem McKenzie podívali do San Franciska. Vy můžete o víkendu hrát na Blaníku o letecký zájezd do pětihvězdičkového hotelu Marsa Alam v Egyptě od cestovní kanceláře Blue Style. No a pro ty, kdo zůstávají doma, tak se budou hodit ty následující informace.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Taky máš, Adel, pocit, že je to jak v prádelně?
2: Ano, je to tak. Je to jak v pralese, mám pocit.
0: A nebo v pralese, taky odpr. Jak to bude dneska s tím počasím?
2: I dnes nás čeká den, který bude velice horký. Čekají nás teploty od 28 do 32 stupňů Celsia. Na západě může být kolem 25, tady bude chladněji. A na jihovýchodě tradičně naopak tepleji, tady můžou teploty dosáhnout až 36 stupňů. Jinak se dnes bude postupně zatahovat. V té jihovýchodní polovině území je teď po ránu polojasno až skoro jasno, ale zatáhne se tady během dne. Objeví se přehánky nebo i bouřky. Ty můžou být silnější a bude v nich zesilovat vítr a padat kroupy.
0: Já jdu otevřít dveře, protože mám pocit, že ten vzduch úplně stojí, ale ono to asi nemá cenu vůbec. Michal Hruza, Lenka Dusilová, píseň Kovbojská, teď na Blaníku.

0: A i tak jsme frajeri a Petr Naď na Blaníku. Blíží se nám ochlazení a to znamená, že to bude zase doba, která bude příhodná pro výlety. A nejlepší výlety v létě jsou na hrady a zámky. Proč? Protože je tam chládek. Ale když vezmete takové dítě na hrad nebo na zámek, tak často po 10 minutách přijde otázka, kdy už půjdete na zmrzlinu. V Pardubicích se to prý teď rozhodli nějak změnit.
1: Je to tak. Východočeské muzeum od 1. července, takže už od středy, zavádí na zámku prohlídky právě určené specificky pro děti od 5 let. Je to nový okruh nazvaný Na návštěvě u Pernštejnu a představí nejmenším návštěvníkům zábavnou formu život šlechtického rodu. Během 45 minut si děti můžou vyzkoušet třeba rytířské zbraně, vyšívání nebo šlechtické pozdravy a na závěr budou dokonce v zámecké kapli pasování na rytíře. To bych chtěla taky.
0: To bych chtěl taky. Možná se tak poprvé stane, že děti budou na zámku nadšenější než jejich rodiče. Jenom pozor, po návratu možná budou vyžadovat po svých rodičích, aby jim říkali vaše milosti. Tak tohle v Pardubicích. Nenechte si to ujít, za chvíli už krátké zprávy, teď je 7 hodina, téměř 19 minut. Radio Blaník.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková.

0: www.optikavh.cz. Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Blaník za volantem.
2: Pomalu to jede na trase z Opavy na Krnov. U Holasovic zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody osobáku. Počítejte, že si tu chvíli postojíte. Další kolona je na Přerovsku v Hranicích na třídě Československé armády ve směru do centra, kde vás zdrží srážka dvou osobáků. A ve Vizovicích na Zlínsku pak pozor v ulici Želechov. Tady leží na vozovce sražená strna po srážce s osobákem, který stojí dál odstavený na krajnici. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou krátké zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.

0: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí. Podle posledních údajů z konce května se HDP meziročně zvýšilo o 2,2%. Na Slapské přehradě pokračuje oprava silnice na Hrázi. Práce začaly letos v lednu a jsou naplánované do konce příštího roku. Od jara ji provází úplná uzavírka pro auta i pěší. Řidiči tak musí jezdit po objízdných trasách. Pardubický zámek zavádí pro děti prohlídky o Pernštejnech a pasuje také na rytíře. Novinku tu nabídnou už od zítřka, tedy od 1. července. Na Slovensku padl podle předběžných údajů teplotní rekord. Včera tam naměřili 1,40 stupňů Celsia. Meteorologové také ohlásili výpadek systému. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Dobré ráno vám i s Adélkou přejeme ze studia Rádia Blaník v úterý 30. června. Prázdniny, neprázdniny, krajánek Rádia Blaník vyráží i o prázdninách třikrát týdně. Za vámi objevovat místa, která stojí za návštěvu. A to vždycky v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. No a dneska je to úterý, tak kam se vydá, to se dozvíme už za malou chvíli. Za 4 minuty bude půl osmé.

0: Dobrém ránu na Blaníku, Hanka Zagorová, Vlastimil Harapes a jen pár dnů. Jak jsem říkal, prázdniny, neprázdniny, krajánek Rádia Blaník žádné volno nezná. Naopak, právě o prázdninách, kdy se jezdí na výlety, je potřeba objevovat místa, která stojí za návštěvu. Ještě víc než obvykle.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A takový Vlasta Suk si je toho vědom, takže se už hlásí do služby. Dobré ráno, Vlastíku, kam to bude dneska?
3: Dobré ráno, máme 30. června, to znamená, že prázdniny už jsou v plném proudu. Ovšem, já vás dnes přesto pozvu do školy. Do takové, kde se dozvíte, jak se učilo v dobách dávno minulých. Bude to stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují. A pak zajedu na Vysočinu, kde odteď můžete navštívit zábavní park Šikland. Do vysílání se přihlásím jako vždy po 14. a po 17. hodině. Tak poslouchejte. A já vám přeji krásný den. Ahoj.
0: Tobě taky, Vlastíku, pozdravuj v Polici, pozdravuj na Vysočině, v pořádku se nám vrať. Vlastu volají dálky, Petra Koláře volá nebe, teď na Blaníku.
4: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: Does your mother know? Abba na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. A do Čech už v pondělí dorazila studená fronta, která přinesla alespoň částečné ochlazení a taky bouřky. Naopak na Moravě a ve Slezsku teploty ještě stoupaly extrémně vysoko a opět se trhaly rekordy. Vůbec nejteplejšími stanicemi byly včera Strážnice a Třebíč, kde naměřili 39,1 stupně Celsia. 39 stupňů bylo ve Šternberku a o 0,1 chladněji bylo v Lednici a v Brně, v Žabovřeskách, a rekordy trhaly taky v Přerově, kde padl rekord z roku 1921, protože tam bylo 38 stupňů. Máš pro Moravu nějakou dobrou zprávu, že by se dneska mohlo ochladit?
1: Tak nebude úplně těch 38-39, nicméně teplo bude právě na té Moravě největší. Už teď tady teploty přesahují 20 stupňů Celsia, Brno hlásí 25 stupňů, Olomouc a Zlín schodně 24 a během dne se můžou teploty vystoupat až na 630. Potom v těch Čechách tady bude tedy chladněji 28 až 32 a postupně se bude zatahovat právě i na té jihovýchodní polovině území. Můžou přijít přehánky nebo bouřky, které budou pocitově tu teplotu srážet.
0: No a dobré zprávy, těm se budeme věnovat taky za chvíli. Pište na 603 118 118, za chvilku taky Jelena, někde kolem, teď je 7 minut po půl osmé a my si teď dáme ještě tuhletu písničku.

0: Blaník. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky. CZ.
14: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
15: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
14: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
15: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
14: Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.

0: dá. Někde kolem a jeleni na Blaníku a jdeme na ty dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak tohle mě pobavilo a potěšilo zároveň. Ve Vlachově Březí na Prachaticku vyrazili hasiči k požáru chaty na zalesněném kopci. Nakonec se ukázalo, že ta chata je úplně v pořádku a žádné nebezpečí nehrozí. Ten, kdo zavolal hasiče, si spletl požár s oranžovým měsícem za lesem. Tak tohle bylo přece v Troškově slunce, seno, jahody. Já mám pocit, že teď už chyběla jenom Jiřina Jirásková, jak zpívá Měsíčku na nebi hlubokém. Tak nakonec to prý dojalo a potěšilo i ty samotné hasiče a možná i rozveselilo. Co dobré zprávy od posluchačů?
3: Máme, napsala nám třeba Radka z Olomouce. Dobré ráno, mě letos stále drží vánoční hvězda, takže veliká radost.
0: Tak všechno nejlepší k Vánocům, šťastné a veselé.
3: No, to je úctyhodné, ale v ní moc nedržej. Potom nám napsala Ladislava, dobrý den, mě nejvíc potěšilo narození vnučky Anešky.
0: No to potěší, ano. Děkujeme za zprávu, gratulujeme.
3: A napsala nám ještě Renata, krásný den všem, velkou radost mi udělala dcera Tereska, představila nám nového přítele, který je úžasný. No a další dobrá zpráva je, že jsem včera skvěle přežila 8-hodinovou pracovní směnu jako servírka v 62 letech 29 000 kroků.
0: No a v tomhletom počasí ještě. Tak tleskáme. Velký obdiv a klaníme se a teď jenom přemýšlím, jak udělat oslý můstek po těch dobrých zprávách, protože nás čeká písnička z Armagedonu. Jsou Aerosmith.

0: Aerosmith, jak jsem říkal, písnička z Armagedonu. Ale žádný Armagedon se nechystá, chystá se naopak další ranní hodinka a v ní Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kome v plnou vlády.
0: Tak je tento duet Evy Farné a Miraje.
2: Musím se nadechnout,
0: který už několik týdnů vede českou desítku na Blaníku a bude i slza a fotky. Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7.54.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
5: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Rádio Blaník, počasí.
9: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes už bude příjemněji. Zpočátku ještě bude skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne ale přibude oblačnosti a vyskytnout se můžou přehánky, hlavně na horách i za bouří. Naměříme v maximech až 32 stupňů, na horách bude nejvíc 23. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
10: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
4: Blaník za volantem.
9: Na trase z Opavy na Krnov se zdržíte u Holasovic, kde zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody osobního auta. Pomalu to jede také na trase Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm. U Zašové se vyšetřuje strážka dvou osobáků, kolona se vytvořila obou směrech. A na D1 pak velký pozor na cestě z Kroměříže do Přerova na 273. kilometru. Tady v připojovacím pruhu totiž leží kus železa. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Zbraňová amnestie se chýlí ke konci. Česko bude mít nového náčelníka generálního štábu. Wimbledon nabídl velký český den.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dneškem končí půlroční zbraňová amnestie. Během ní mohl kdokoliv beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně anebo střelivo. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem, který mimo jiné přinesl změnu kategorií zbraní a digitalizaci zbrojních oprávnění. Prezident Petr Pavel jmenuje dopoledne na Pražském hradě nového náčelníka generálního štábu. Po Karlu Řehkovi se jim stane Miroslav Hlaváč. Ti se oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Pražském Vítkově. Policie během prázdnin posílí dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech pak silničáři omezí opravy a skoordinují je tak, aby co nejméně ovlivňovali provoz. Ministerstvo dopravy pak podle mluvčího rezortu Františka Jemelky zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla.
14: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jak jako dodržuji rychlost, dodržuji odstup nebo nedrž telefon.
13: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě, zaměřující se na praktické situace z provozu. Tenisoví fanoušci se dočkali. Odstartoval slavný Wimbledon a hned úvodní Grand Slamový den byl z českého ženského pohledu velmi úspěšný. Do druhého kola postoupilo kvarteto hráček Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Tak ať máte to leto v pohodě, ať máte v pohodě i tu následující hodinu s Blaníkem. Děkujeme, že jste si vybrali právě nás k tomu, abyste s námi strávili to dnešní úterní ráno s datem 30. června. Šárkám přejeme všechno nejlepší k svátku a protože je úterý, bude tady taky host na telefonu a to už za pár minut. Teď Petr Rezeka. To, co někteří z vás už zakusili a někteří teprve zakusí. Nejkrásnější déšť.

0: Eva Farná, Miraj a vzpomeneš si, současná jednička české desítky, ale teď už je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dnešním hostem na telefonu je herečka Veronika Richtová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Já jsem se vás chtěl zeptat, jaké budete mít léto, ale asi hodně pracovní, co?
3: Já si myslím, že to mám letos tak hezky vyvážený, že budu mít samozřejmě nějaký hraní, nějaký natáčení, ale zároveň si i do světa užiju rodiny a vlastně léta.
2: My si teď povídáme krátce po 8 hodině, kdybychom se nedomluvili, že vám budu volat takhle po ránu, tak co byste dělala?
3: Ještě bych dneska odvážela dítě do školky, takže ještě takhle mám dneska volno, vlastně jenom do večera.
2: A pak už je to na vás.
3: Pak už je to na mě, ano.
2: Pak už se hledá hlídání, jako všude.
3: No, pak už jsou nějaký příměšťáky a samozřejmě babičky. Ano, sláva zdar babičkám, hlídacím.
2: No, je 30. června a pro vás to znamená, že se vrací jedna loni velmi oblíbená hra, která se hrála na letní scéně Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží a objeví se tam zase. Co je to za hru?
3: Je to za mě skvělá situační a vlastně konverzační komedie od autora Joea Di Pietra. Mě na tom nejvíc baví, že je to jako za mě velká komedie, dějou se tam strašně zábavné věci, je to o nevěře dvou manželských párů. Ale zároveň je tam podle mě hrozně zajímavých momentů takový katarze a toho, co to opravdu může znamenat, když vám nevěra naruší to rodinný bytí a tu rodinu. A to mě na tom vlastně hrozně baví, ta režie Pavla Keka a vlastně to i v tom textu tak je, že ať se člověk směje, tak tam má momenty, kdy opravdu se ho to může jako dotknout, tak jak by mělo.
2: Já už jsem se o tom bavil totiž s Robertem Jaškovem a zajímavé je, že to vlastně vidíte téměř identicky.
3: Ano, to je brýv od pana režiséra. Ne, ale ono to tak fakt je a já jsem strašně ráda, že vlastně když jsme to zkoušeli, tak jsme tady toho chtěli jakoby dosáhnout a vlastně se to během toho roku, co to hrajeme, se to fakt jako podařilo. Vidíme to, že se to opravdu jako děje v tom hledišti, že lidi se třeskutě smějou a pak jsou momenty, kdy opravdu to divadlo stichne a na každý to nějak působí, no.
2: Ono, normálně přes rok se to hraje v divadle Kalich. Je tam rozdíl mezi tím, když to hrajete uvnitř a venku?
3: Jo, určitě jo. Už jenom takový to, co vám to venkovní hraní může přinést jako okolnosti, že projede nějaká sanitka, nebo začne pršet, nebo prostě je strašný vedro. Ale já to mám jako ráda. Já mám ráda, když se vlastně něco na tom jevišti děje, i co je neplánovaný, ať neříkám, že jsem úplně člověk, který rád improvizuje, mě to trošku stresuje, ale vlastně mám ráda takovou jinou tu atmosféru, která může vzniknout. Takže já se na dnešek hrozně těším.
2: Ještě jedna otázka na závěr, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: No, mě hrozně potěšilo vlastně, že tady je to léto a ať vím, že je to trošku únavný, ty velký vedra, tak já to mám vlastně hrozně ráda, protože vím a dokážu si a představuju si spoustu věcí, co prostě přes to léto budeme dělat a musím říct, že na mě hrozně dobře působí sluníčko. Lidi jsou takový usměvavější, jsou milejší a já se tohle to hrozně užívám, takže já mám vlastně teď na několik měsíců takovou hezkou zprávu, že prostě je léto, no.
2: Tak moc vám děkuju, krásné léto a dneska večer zlomte vás.
3: Já vám taky děkuji moc krát, hezký den vám přeju.
2: Naslyšenou.
3: Takhle.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Dnešním ranním hostem na telefonu byla herečka Veronika Richtová. Video záznam vám hodím zase do Reelska na můj Instagramový účet Petr Slíva. Tohle už jsou OMD a Made of Orleans na Blaníku v 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno.

0: Pana Orleánská, Made of Orleans a OMD na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Tohle už Adéla Zahradníčková má pro nás počasí.
2: Je to tak, dnes nás čeká opět velmi tropický den, teploty v maximech 28 až 32, na jihovýchodě může být až 36, na horách bude příjemněji, tady teploty nevystoupají výš než na 23 stupňů Celsia. Jinak v jihovýchodní polovině území máme teď po ránu ještě polujasno až skoro jasno, během dne se ale bude zatahovat a přidají se i přehánky místy bouřky, které mohou být i velice silné.
0: Tak hory jsou docela výzva. Myslím si, že v těchto dnech, ale pokud vím, tak třeba na Lysé hoře v Beskydech o víkendu bylo 30 stupňů a v životě to tam nezažili. Tak teď už snad i na horách bude normální počasí. Olympika, je to tvá vina na Blaníku, minutu před 8:45.

0: Slza a fotky na Bleníku. A co budou mít Petr Lexa a Lukáš Bundil na fotkách z letošních prázdnin? Trošku jsem si je v pátek vyspovídal v Doma Žlicích na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
1: U Petra vím, že

0: poslední týden trávil na horách, kolik jsi toho nachodil?
1: Jo, no byly to 3 dny, 4 respektive, a nachodil jsem hodně, zapomněl jsem si hodinky, takže to nemám spočítaný, ale já už jsem na to přestal jet, už jsem přestal honit čísla, takže nevím.
0: A které hory to byly?
1: Krkonoše.
0: Co ty, Lukáši, už jsi začal nějak prázdninovat?
2: Prázdninovat jsem začal, s malým se koupeme doma v bazénku a ty horka, já to miluju, takže já jsem šťastný. Já bych si přál jedinou věc, ať to neskončí.
3: Tak, konec konců se kluku můžete zeptat sami na dalším letním koncertu Rádia Blaník, protože za námi Slza přijede i 10. července do Peleřimova, kde bude i Olga Lounová, Vojta Nedvěda, blanická kapela, a opět to bude zadarmo. Za chvíli už krátké zprávy, za 9 minut bude 8:30. Rádio Blaník.
4: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Přesně tak, už zítra přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude autor naší blanické písničky Slunce dál svítí. A taky producent, hitmaker a někdo dokonce říká prezident české pop music. Dorazí Jenda Vávra. Tak laďte Blaník zítra mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
4: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla, a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: za volantem.
1: Na trase z Opavy do Krnova u Holasovic zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody osobáku. Počítejte tu se zdržením. Zdržíte se také v koloně na trase z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. U Zašové se srazily dva osobáky a kolona se tvoří obousměrně. A na D1 dejte pozor ve směru z Kroměříže na Přerov na 273. kilometru. Tady v připojovacím pruhu totiž leží kus železa. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hasiči měli po bouřkách plné ruce práce. Na Vysočině řešili včera do dnešního rána na 182 případů. Někde bouřky doprovázelo i krupobytí. V Pardubickém kraji řešili na 60 událostí. Nejčastěji tam odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Noc na dnešek byla ojediněle i tropická. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo před 5 hodinou ráno nejtepleji v Praze Klementýnu. Teplota tam byla 22,5 stupně Celsia. Česko si dnes připomíná významný armádní svátek, kterým je Den ozbrojených sil České republiky. Ten odkazuje na přísahu československých legionářů z 30. června 1918. Představitelé Íránu a USA se dnes setkají v katarském Doha. K setkání dojde na žádost Teheránu a schůzky se zúčastní Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
3: A my se zadel probíráme vašimi dobrými zprávami a už za chvíli se na ně zaměříme. Teď nás čeká Marie Rotrová a Štěstí, což je taková písnička, která se hodí před dobrými zprávami. Je minuta po 8:30, dobré ráno.

0: Štěstí a Marie Rotrová na Blaníku. Jdeme na ty dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
0: Já teda nevím, jestli ta následující zpráva je dobrá zpráva, ale je to tak milé, že ji prostě říct musím. Carlos Vémola má asi krizi středního věku. Teď to nezní jako dobrá zpráva. Nechce ji řešit ženami a řeší ji kytičkami a dal se do zahradničení. Ono mezi námi není zahradník jako zahradník, ale podle fotek opravdu pěstuje kytičky a dokonce to vypadá, že i úspěšně. Konec konců zápasník, zahradník, to se i rimuje a obojí je na Z. Tak to bereme jako dobrou zprávu.
2: Pro mě je to určitě dobrá zpráva.
0: A co dobré zprávy od našich posluchačů?
2: Napsal nám třeba Milan, dnes jsem si splnil sen a po 48 letech jsme s manželkou zabukovali první velkou dovolenou zahraničí.
0: Užijte si, prosím vás hlavně, a napište nám.
2: Potom přidám Marii z Kopřivnice, ta nám napsala, mě moc potěšil můj vnouček, který domů přinesl vysvědčení se samými jedničkami.
0: Gratulujeme, pozdravujte v Kopřivnici.
2: A přidám ještě Boženu z Blanska, ta nám napsala, mě moc těší to, že mě o víkendu čeká oslava mých 68. narozenin a přijede celá moje rodina na grilovačku.
0: A vy si to taky užijte, tak šťastnou grilovačku. Karel Goda, jestli tě budu mít rád, teď na Blaníku 6 minut po půl deváté a za chvíli už se vrhneme na fotbal.

0: Umberto Tozzia, Ti amo, na Blaníku, jedna z evropských zemí, která patřila mezi největší favority letošního fotbalového šampionátu, v noci dobojovala. A více o mistrovství světa ve fotbale už Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, ale nejprve začneme českým týmem. Neúspěch fotbalové reprezentace na mistrovství světa má dohru. Na post hlavního trenéra rezignoval Miroslav Koubek. Po velké slávě, kdy dovedl český tým po 20 letech až na světový šampionát, tak jeho příběh nabral u reprezentace rychlý a hořký konec. Koubek uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň a v současné atmosféře mu přestala práce u národního týmu celkem dávat smysl. Po neúspěchu na šampionátu, kde tým skončil ve čtyřčlenné skupině čtvrtý, se dostal pod velký tlak a značná část veřejnosti kritizovala nejen výsledky, ale taky předvedenou hru. Koubek měl smlouvu ještě na 2 roky. Fotbalové vedení má teď na lehký úkol vybrat opět nového trenéra národního týmu. Konec v něm 2 dny po fiasku na turnaji oznámil Patrik Šik a o den později ho následoval Tomáš Holeš. Kolem Lukáše Provoda, který po úvodním zápase záhadně zmizel ze sestavy, se šíří spekulace o třetím odchodu. První ostrá zkouška přijde pro nároďák už na podzim, kdy Česko čeká Liga národů a 26. září Chorvatsko, 25. září Anglie a 3. října Španělsko. Mezitím ale za Atlantikem pokračuje světový šampionát. V prvním kole vyřazovací fáze Paraguay senzačně vyřadila Německo po penaltovém rozstřelu 4-3. Penalty poslali do osmifinále i Maroko, které po remíze 1-1 vyhrálo nad Nizozemskem na penalty 3-2 a můžou se chystat na Kanadu. Favorizovaná Brazílie zvítězila po obratu s Japonskem 2-1. Tolik fotbalový speciál, další to bude před 1:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edalnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edalnice.gov.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Karamel a Přízrak 7B v dobrém ránu na Blaníku. Už se to chystá. Už se chystají písničky i nápovědy pro příští hodinu, protože tady opět bude.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a jedna nápověda se bude týkat jistého českého seriálu. Tohle je ukázka z něj.
3: Mohu vám odpovědět protiotázkou? Co pak nevidíte, co se tady poslední dobou všechno změnilo?
0: Byl to krátký seriál, měl jenom 5 dílů. A více po 9. hodině. Teď ještě Shakira a Whenever, Whatever.

0: Shakira na Blaníku. Na konci dobrého rána, za chvíli už rozjedeme dnešní tajemný rok a dnes čekejte tyhle písničky.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: Život je krásný od Krištofů, z tajemného roku je i tahle od Lucky Bílé.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky.
0: A novinku měl tehdy i Divokej Bill.
1: Ty jsi moje láska s oddělení.
0: A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
6: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
8: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Úterý bude na Moravě a ve Slezsku převážně pod mrakem. Zpočátku bude ještě polojasno, odpoledne se ale zatáhne a místy se přidají i přehánky. Hlavně na horách nejsou vyloučené silné bouřky. Naměříme od 28 do 32 stupňů. Tolik o počasí a pojďme na cesty.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio

0: za volantem.
1: Pomalu to jede na trase Opava Krnov u Holasovic, zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody osobáku. V koloně si postojíte i na trase z Valašského Meziříčí na Rožnov pod Radhoštěm. U Zašové se po ránu srazily dva osobáky a kolona se stále tvoří během vyšetřování v obou směrech. Na D1 pak pozor, ve směru z Kroměříže na Přerov na 273. kilometru v připojovacím pruhu leží velký kus železa. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, slovo má Monika, jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Poslanci budou řešit růst rodičovského příspěvku. Motoristé by nyní ve volbách do sněmovny propadli. Táborsko se rozhoduje o nabídce velkého postupu. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna dnes opět projedná vládní návrh na růst rodičovského příspěvku a tentokrát by ho zřejmě už mohla poslat do závěrečného schvalování. Před druhým čtením je také novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Květnové volby do sněmovny by vyhrálo hnutí ANO z 35,5% hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN, které by podle společnosti Median získalo 14,5% bodu, ODS 12. V lavicích dolní parlamentní komory by usadly ještě Piráti a SPD. Vládní motoristé by skončili hluboko pod hranicí vstupu do sněmovny. V tropických dnech trpí i příroda. Třeba zvířatům můžeme nedostatek vody nahradit miskou, do které ji nalijeme. Kam ji pak umístit, poradí za svaz ochránců přírody Petr Stýbl.
4: Stačí obyčejná miska s vodou, dát ji nejlépe na zem, zatížit, aby jen tak něco nepřevrhlo. Ta miska by měla být ve stínu samozřejmě, aby ta voda vydržela co nejdéle a určitě je dobré, aby se každý den ta voda vyměnila za novou, případně i ta miska trošku vyčistila.
3: Misku je možné dát i na parapet anebo balkon. Táborsko může mít poprvé v historii zastoupení v nejvyšší fotbalové soutěži. Fotbalová ligová asociace nabídla druhému týmu šance národní ligy a neúspěšnému účastníku baráže místo za potrestanou Karvinou. Táborsko ale využije maximálně danou lhůtu 72 hodin. Pokud to odmítne, dostane šanci Artis Brno a poté Dukla Jihlava. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
5: Otevíráme dnešní hledání tajemného roku s písničkami, s nápovědami, vašimi tipy a vašimi vzpomínkami. A ty nám zase volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: vzájemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Vojta Nedvěd, Petr Hrdlička a muzika je jedinečná. I tohle je písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Stejně jako život je krásný od Krištofu. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobré ráno, přeji. Tady posluchačka Išča a posluchač Lukáš. Jsme dneska na vás dva. No. Jdeme v autě a slyšeli jsme vaše upoutávky, tak dnes z nás obou dvou vypadlo 2023, že 100% mám je to podle lahůdek. Já teda jsem trošku váhla 2024, ale jelikož má dneska narozeniny ještě navíc, no. Lukáš, tak se přikloním k němu.
0: Tak mu přejeme tak, všechno nejlepší, kam jedete?
3: Jedeme, byli jsme teďko v Náchodě a jedeme do Pardubic.
0: A jenom na výlet?
3: Ne, on je služebně a já jako důchodkyně mu dělám doprovod. On dneska říkal, dostal takový exkluzivní balíček závozníka a maminku k tomu. Zapomněl jsem se vzít leukoplast na pusu prej, to jako byla chyba, ale že to se mnou vydrží dneska výjimečně.
0: Šťastnou cestu, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám, naslyšenou.
3: Takže děkujeme a hezký den přeju, naschledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Iveta z Pivína. Ahoj Péťo, Adélko, podle seriálu si myslím, že hledáme rok 2023 a to jsem se zrovna seznámila s dobrou kamarádkou Simčou.
0: Díky Ivet.
4: Čárku ke stejnému roku přidává i Marie z Přepych a napsala k tomu vzpomínku. To mi v prosinci bylo 70 let a užívala jsem si důchodu.
0: Díky Maruško.
4: A potom nám napsal ještě Honza z Brna, ten typuje rok 2024 a napsal, to je rok, kdy jsem se oženil.
0: Tak děkujeme i Honzovi, zdravíme do Brna a pojďme na tu první slovní nápovědu. V tajemném roce 2. dubna jste mohli vidět první díl pětidílné minisérie. Jejíž název se dozvíte za chvíli.
5: Užem!
6: Kamera!
5: Jede!
6: Anketa jedna poprvé.
7: Prosím.
8: Mohu se zeptat, jak hodnotíte práci Národního výboru v Sázavě?
9: Mohu vám odpovědět protiotázkou? Co pak nevidíte, co se tady poslední dobou všechno změnilo? Máme novej rozhlas. Novou požární zbrojnici. Nový agitační středisko. No kdo jiný to má?
0: Hlavní postavou této minisérie je Standa Pekárek, kterého si skvěle zahrál Krištof Hádek. No a název toho seriálu je stejný jako značka auta, o kterém se mluví v téhle ukázce.
10: Kde jsi sloužil?
9: Ve Slaným, vole.
10: U spojařů?
9: U tankánů, ale já jsem hlavně celý 2 roky jezdil, vole.
10: S Vejtřeskou?
9: A s Vejtřeskou taky, ale hlavně s Volhou. Já jsem vozil velitele, vole.
10: No tady si na Volhu chvíli počkáš, kamaráde.
0: Ne, ten seriál se nejmenuje Vejtřeská, jmenuje se Volha a poprvé jste jej mohli vidět právě v tajemném roce. 800 109 109, telefonní číslo, na které můžete tipovat, v jakém roce se nacházíme, zavolejte nebo napište na 603 118 118 a z tajemného roku pochází i tahle písnička Lucky Bílé. Děkuju ti.

0: Polská spievačka Blanka, zároveň finalistka veľké ceny Eurovize.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A i tohle byla písnička z tajemného roku. Před chvílí jsme si připomněli pětidílnou minisérii Volha, která měla premiéru na jaře tajemného roku 2. dubna, kdybyste to chtěli úplně přesně, a roli Standy Pekárka stvárnil Krištof Hádek. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta. No, podle Volhy rok 2023.
0: Jste si jistá?
2: No, já bych řekla, že jo.
0: Co jste dělala takhle před 3 lety?
2: To bylo fajn, to už jsem byla v důchodu a v září jsme jeli na takovou pěknou dovolenou do Itálie, to jsme si hodně užili.
0: Tak v Itálii je vždycky pěkná dovolená.
2: No, nádherný památky, skvělý jídlo.
0: No, to mi povídejte, mám rád Itálii.
2: A Volha je skvělá, myslím.

0: 2024 a napsal, to je rok, kdy se mi narodilo první vnouče.
1: Já teď se dívám na tu SMSku, co tam říká.
0: Ono to tam takhle píše, přesně tam, napsáno.
1: Ano, ano. 800 109 109 na tomhle čísle můžete typovat i vy, a to tak, že zavoláte, nebo nám to dejte do SMSky a pošlete na 603 118 118. Pokud stále tápete, tak vám třeba pomůže tahle písnička.

0: Skupina Divokej Bell měla v tajemném roce novinku. Právě jste ji slyšeli, jmenuje se Lahutky.
1: Tajemný rok a Petr Slíva. Na Rádiu
0: Blaník. Taky už jste slyšeli o Volze. Volha to je totiž seriál, který měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Mám tady Marek, ty jsi mě úplně přečet myšlenky.
0: Jak to?
2: Touhletou písničkou, těma lahůdkama, protože já jsem doteď tápal, jestli to je 23 nebo 24 a tahle písnička mě utvrdila v té 23.
0: 23, no dobře. A kdyby se zvrátil o 3 roky nazpátek, zažíval bys něco speciálního, Marku?
2: Speciálního během roku asi ani ne, takovej pohodovej rok, ale pamatuju si, že v září bylo strašně krásný počasí, že bylo léto opravdu vyloženě do konce září, že ještě na moje narozeniny, což je 29. září, jsem chodil v kratěsech a v tričku, což bylo úžasný. Jako to září 23, to si

0: Budu pamatovat dlouho, to bylo krásný.
1: Moc ti děkuju a krásný den, ahoj.
0: Tobě taky a Adelce taky, ahoj.
1: Tak Adelka, děkuji a už se pročítá vaše SMSky.
2: Napsal nám třeba Karel z Černovic, život je krásný v oddělení Lahudek, dnes je to rok 2003.
1: Děkujeme za tip.
2: Typovat můžete i na našich sociálních sítích, tak já mrknu na Facebook, třeba Věra tady typuje rok 2023 a rok 2024 nám opět v SMSkách typuje Tomáš z Prahy.
1: Děkujeme, děkujeme, tak já jenom zopakuju ty cesty, jak se k nám dostat, buď to volejte na 800 109 109 nebo pište na 600 318 118 nebo využijte Facebook a další nápověda už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr Slíva
4: na Rádiu Blaník.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Blaník.
9: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
8: Blaník je i bezva práce.
9: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
8: Jednoduše, rychle a přehledně.
9: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
8: Bezva práce.
9: Pohodové české rádio.
8: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Miley Cyrus a Flowers.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To byla jedna hudební připomínka tajemného roku, ten už jsme si připomněli taky lahůdkami od Divokýho Billa. Byla tady Lucka Bílá a Děkuju ti. A byla tady taky skupina Krištof a Život je krásný. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Michála. Já vám volám na Tajemný rok, že si myslím, že je to rok 2024, kdy se vlastně natáčela film Gump 2, kde je vlastně úvodní píseň od Richarda Krajča.
0: Život je krásný. No,
3: ano,
0: je to...
3: A já mám na to právě krásnou vzpomínku, že vlastně v roce 23 se Gump 2 natáčela a já jsem tam vlastně hrála jednu z těch rolí.
0: Fakt jo? A co tam hrajete?
3: Já tam hraju tu Boženu, která má prodat, nechce prodat toho pejska.
0: Ježiš, to je skvělé.
3: A hraje tam vlastně manželami. No. Štěpánko.
0: No, moc vám děkuju, to je skvělé, úplně výborný.
3: A bylo nádherný počasí, takže moc krát vám děkuju, přeju všem posluchačům krásný léto.
0: Děkujeme. Mějte vám též. Naslyšenou.
3: Hezký den. Naslyšenou.
0: Já tenhle pořád prostě miluju. Už jenom kvůli tomuhle. Pojďme na SMSky.
4: Z Hlinska nám napsala Jiřina. Ahoj, typuji rok 2023 podle písniček. V tu dobu jsem pracovala jako asistentka ve školství a ten rok jsem potkala bohužel pár lidí, které mým životem spíš negativně pohnuly a na které nezapomenu, no byla to lekce a jiní dobří lidé mi to vynahradili.
0: A my děkujeme za SMSku.
4: Přidám další tip na rok 2023, ten nám poslala Hanka ze Světlé, napsal, přesně se mi vybavilo to krásné září, o kterém mluvil pán před minutkou. Měla jsem měsíční miminko a v šátku jsem s ním prochodila celý podzim, takže to byly jediné chvíle, kdy nebrečel a za měsíc a půl mu už budou 3 roky, hodně sil všem novopečeným rodičům.
0: To je taky krásné, jak reagujete vlastně jeden na druhého. Máš tam ještě něco?
4: Mám, ještě přidám od Nikoli z Brna tip na rok 2022 a napsala, to je rok, kdy jsem vyšla vysokou školu.
0: Tak já píšu rok 2022 a pojďme na druhou slovní nápovědu. V tajemném roce se volil prezident.
5: Voliči tedy rozhodli, příštím prezidentem České republiky bude bývalý náčelník generálního štábu armády Petr Pavel. Pojďme se hned na začátku podívat na ta vůbec nejdůležitější čísla. Petr Pavel získal přes 58% hlasů, tedy téměř o milion víc v absolutním počtu, než jeho protikandidát, poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
0: Prezidentská volba, i to je tajemný rok, zatímco skupina Opět a Radeček opivovala hory. Tak a vyvolejte a pište.

0: mám rád tenhle ten kousek. Americký zpěvák Terry Swims a Lose Control. I tohle byla připomínka tajemného roku, stejně jako seriál Volha a prezidentská volba. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Petr, tu je Radek ze Slovenska.
0: Dobrý den.
1: Já bychom si typoval rok 2023 podle oddělení Lahůdek.
0: Lahůdky, a nějaká vzpomínka na ten rok?
1: No, to byl pro mě nejhorší rok v životě, mě umřela manželka.
0: Tak se v tom nebudeme teď, to.
1: No jasně, zdravím vás tam všetky a mohl bych se pozdravit ještě?
0: Určitě.
1: Jo, já bych chtěl pozdravit kamaráda z Polska, Mareka, on je strašně nemocný. Jemu prajem skvělé uzdravení.
0: Vyřízeno, mějte se krásně, naslyšenou Radku.
1: Naslyšenou, hlavně.
0: Pojďme na SMSky, Adel.
2: Dobrý den, je to rok 2023 podle seriálu Volha a v tu dobu jsem si už užíval důchodu, to nám napsal Petr z Brna.
0: Děkujeme, Petře.
2: Přidám SMS-ku od Martina z Plzně, tomu taky napověděla Volha, nicméně si myslí, že jde o rok 2024.
0: Píšu, díky.
2: A Laťce zase napověděly Lahůdky od Divokýho Byla a typuje rok 2023.
0: Tak, 23, čárka udělána a pojďme teda na poslední slovní nápovědu, kterou vám ještě dlužím. Tak zatímco u nás se volil prezident, ve Velké Británii 6. května tajemného roku proběhla korunovace Karla III. A jeho ženy Kamily.
3: Receive the bracelets of sincerity and wisdom, token of the Lord's protection, embracing you on every side.
0: Korunovace Karla III. V tajemném roce.
4: The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you his peace.
0: Korunovace Karla III. To byla poslední nápověda.
5: Tajemný rok.
6: Na rádiu Blaník.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
12: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
13: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Pohodové české rádio. Rádio
6: Blaník. Posloucháte tajemný rok Rádia Blaník.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen, písnička, která se vlastně dodnes drží mezi desítkou nejhranějších českých písniček v éteru. V české desítce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale poprvé jste ji mohli slyšet právě v tajemném roce. A tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanka. Chtěla bych si tipnout, prosím, rok. Byl by to podle minisérie Volha 2023.
0: 23. Hanko, co jste dělala před třemi lety?
3: Před třemi lety jsem byla první rok v důchodu. Užívám si vnoučátek.
0: Mm-hmm.
3: A jinak bych řekla takový spokojený život, bych řekla.
0: Tak ať to tak trvá. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
0: Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: Napsal nám třeba Tomáš z Tábora. Podle lahůdek bych typoval rok 2023, to jsem nastoupil do nové práce, ve které jsem dodnes.
0: Děkujeme, Tomáši.
4: Přidám Mirku z Čenkova, ta typuje stejný rok 2023 a napsala bylo mi krásných 50 let.
0: Díky, Mirko.
4: A potom přidám skvělou SMSku od Laďky, ta taky typuje rok 2023 a napsala k tomu. V tomto roce měly všechny moje tři děti výročí, a to 50, 45 a 40 let.
0: Ale to je krásné, no to byla velká oslava asi.
4: No to jo.
0: Laďko, děkujeme. Tak si to zhrneme. Volha, seriál, který měl premiéru na jaře tajemného roku. Taky se volil prezident a proběhla korunovace Karla III. Ve Velké Británii. A pokud jste typovali rok
5: 2023,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my se na vás za délkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu. V 6 jsme na značkách. Užijte si den, zůstaňte s Blaníkem, za chvíli už Pepa Černý a jeho dopolední vysílání. A ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2023, protože novinku tehdy měla i tahle slovenská legenda. Tu byla Tanka.

0: na závěr tajemného roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová zaspívá.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteček dom.
0: Člověče i Michal Tučný.
2: Koukám, jak celá země vstává.
0: A taky Marek Ztracený.
3: Možná jsem blázen, ale stále věřím.
0: A my stále hrajeme hezky česky na Blaníku a vždycky budeme. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 10 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku máme aktuálně příjemných 22 stupňů a polojasno. Postupně se ale zatáhne, čekáme odpoledne oblačno a přehánky. Hlavně na horách by se měly objevit také silné bouřky. A v maximech dnes naměříme až 32 stupňů. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Opatrně vy, kdo jedete po dálnici D48 směrem na Český Těšín, na 47. kilometru překáží odstavená dodávka. Na Frýdecko-Místecku máme hlášenou hromadnou srážku 3 osobních aut v Třinci v ulici 1. máje. Na křižovatce se Smetanovou, tady čekejte delší zdržení a komplikace. Na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk došlo také k dopravní nehodě, bouralo tu nákladní auto a v Nivnici v okrese Uherské Hradiště, pozor, v Brodské ulici, jsou tam v sobě dva osobáky. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už pokračují zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Náčelníka generálního štábu Řehku vystřídal ve funkci Hlaváč. Kvůli přesunu agent z úřadu vlády končí někteří experti. Do Wimbledonu se zapojí další čeští tenisté. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko má nového náčelníka generálního štábu. Prezident Petr Pavel jim dnes na Pražském hradě jmenoval Miloslava Hlaváče. Ten ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán. Vedení armády se Hlaváč tradičně ujme na Pražském Vítkově při dnešním slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Z lidskoprávních rad vlády rezignovalo k dnešku 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády pod 3 ministerstva. Tento krok podle nich ochranu zranitelných v Česku oslabí. Naopak upřednostňují potřebu nadrezortního řízení. Vadím také to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal. Přetíženým turistickým místům na Šumavě má pomoci nová mobilní aplikace EPU. Je zaměřená na oblast Železné Rudy, odkud má návštěvníky nasměrovat i do méně známých lokalit a zlepšit dopravu v regionu. Víc dodává manažer projektu Marek Mejstřík.
9: Ta aplikace vzdělává o přírodě, tedy na každé té trase vás informuje, jaké druhy rostlin, živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s tím vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí a vlastně je to takový průvodce do přírody.
8: Současně bude možné sledovat aktuální obsazenost 5 parkovišť v Železné Rudě. Druhým dnem pokračuje Wimbledon. Do něj dnes vstoupí dalších 8 českých hráčů. Na travnatých dvorcích se představí Jiří Lehačka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nusková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, taky Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začne v pravé poledne a ve stejném čase nastoupí Bousková proti Australence Gibsonové. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Už je tady, děkuju, Moni.
5: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám krásné dopoledne, přátelé. Za kolik? Za 3 minuty bude 10 hodin. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku tady taky bude Samira, naše kolegyně, se svým pořadem Proč se říká, co se říká. A taky se podíváme na jednu důležitou uzavírku na jedné dálnici. No a teď už je tady první píseň této hodiny, přátelé. Hezky česky vám hrajeme. Hrajeme tohle Hana Zagorová a Řeka zázraku. Posloucháte Blaník.

0: Tam, jak celá země vstává, posloucháte Rádio Blaník a už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: A tentokrát bude řeč o koudeli. Ano, o té koudeli. Tak Samčo, povídej.
3: Když někomu takzvaně hoří koudel u zadku, znamená to, že někomu hrozí nějaké nebezpečí, a to velmi rychle. Času už moc nezbývá. No a tak se dneska podíváme na tu koudel. Instalatéři by měli vědět, a pro nás ostatní, koudel jsou odpadová vlákna z lnu, konopí, juty a tak podobně a jsou vhodná pro těsnění třeba kapajících kohoutků. Dříve se koudel využívala opravdu hodně, však to taky známe z písničky, kde je zpěvák z Kutné Hory a ještě ke všemu koudelníkův syn. No a vzhledem k tomu, že chtěl koupit 3 domy v Praze, mohlo to být velmi výnosné povolání. No a protože jsme si před chvilkou řekli, z čeho ta koudel vlastně je, není asi žádným překvapením, že když ji zapálíte, hoří velmi rychle. Dřív se právě koudelí utěsňovalo kdeco, i třeba spáry mezi dřevěnými trámy, a tak se stávalo, že když se topilo v pecích, koudel od toho chytla a od ní pak mohly i ty trámy v chalupě. Koudel ale pochopitelně nějakou dobu doutnala. Požár to ještě nebyl, ale neštěstí mohlo přijít velmi rychle. Sloužila vlastně jako takové protipožární čidlo.
0: Tak už zase víme o něco víc. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: No a Samira má teďka dovolenou, to znamená, že dnešní díl byl poslední, můžete ho slyšet ještě jednou dneska po 18. hodině v repríze, a Samča na chvilku odjíždí, takže si dáme pauzičku, ale už se těšíme na další díl. Marek Ztracený, Stále věřím. Právě teď na Blaníku, krásné dopoledne.

0: MiG-21 malotraktorem a my se podíváme teď za jednou těžkou technikou. Daleko těžší, než jsou malotraktory. Přátelé, podíváme se do Rokycan, do tamního muzea, toho vojenského na demarkační linii, protože tam mají otevřeno už dneska. Normálně by ještě neměli, ale protože včera začaly prázdniny, tak už dneska je tam otevřeno. A mají řadu novinek, třeba nově zrekonstruovanou multimediální expozici věnovanou mobilizaci 1938. Pro modeláře zejména pak unikátní sbírku leteckých modelů. A navíc 19. července se tam odehraje Dámský den ve Vojenském muzeu. Tak pokud máte volno v ten den toho 19. července, tak si to někam poznamenejte do diáře a vyražte do Rokycan, do muzea na demarkační linii. Kam zdravíme, máme to tam rádi. Za chvilku Lucka Vondráčková, Láska na 100 let, nebo Modern Talking a taky Botox. My dva na Blaníku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800.

0: Anna Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na palavskevinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Máte doma solární elektrárnu?
8: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
9: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
8: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
9: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
8: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
9: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
8: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Kulové a milé šikulky.
1: Hledáme možná právě vás.
0: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky
0: na rádiu Blaník.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.

0: Skupina Botox, my dva na Vlnách Blaníku. A my se teď podíváme na dálnici D2. Tu totiž čekají dvě uzavírky, a to zpátku na sobotu od 19 do 9 hodin. A pak ještě ve stejný čas ze soboty na neděli. Důvodem je pokračující přestavba křižovatky D1 a D2. Podrobnosti dodá generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
0: Já ještě dodám, že celá přestavba skončí příští rok v listopadu, tak ať to jde hladce. A vzhledem k tomu, že je úterý, tak dneska tady budeme mít zástupce ředitelství silnic a dálnic, mluvčího a našeho dopravního experta Honzu Rídla. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpoledne a připravte si nějaké otázky, ty má Honza moc rád. Za chvilku Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Taková klidnější, ale krásná. Na Blaníku.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Taky nechcete končit léto větou?
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Jo!
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
11: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k 100. výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.

Rádio Blaník.

0: Ta krásnější než růže na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, my vám hrajeme hezky česky už 27 let. A budeme v tom pokračovat i v nadcházející hodině. Miraj dorazí. Zaspívá František Nedvěd. A dáme si i Hollywood. A skupinu Krištof, ta na Blaník taky patří. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz

0: Baník, počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní vysoké teploty 28 až 32 stupňů utnou na Moravě a ve Slezsku bouřky. Podle předpovědi platí výstraha od 5 hodin a silné bouřky sebou přinesou přívalový déšť, kroupy i silný vítr. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D48 na 47. kilometru směrem na Český Těšín překáží odstavená dodávka kolem, proto projíždějte opatrně. Hromadná srážka 3 osobních aut pak komplikuje a brzdí provoz v Třinci na Frýdecko-Místecku, konkrétně v ulici 1. máje na křižovatce se Smetanovou, takže i tady počítejte, že si postojíte. A v Olomouci pak pozor na třídě kosmonautů u zastávky městské hromadné dopravy Vejdovského. Probíhá úklid vozovky po vážné dopravní nehodě a tvoří se tu nárazově celkem dlouhá kolona. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, šťastnou cestu a teď už zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Do Česka dorazí další bouřky. Za únik plynu v Olomouci byl pravděpodobně poškozený technický systém. Kvůli opravě na slapech se řidiči výrazně zajedou. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Meteorologové varují před dalšími bouřkami. Výstraha začne platit v 5 odpoledne a místy můžou být opět velmi silné. Objevovat se můžou až do zítřejšího rána. Bouřky můžou také doprovázet přívalové srážky, silný vítr a kroupy. Ty už se objevovaly i včera, asi největší byly na jihu Čech, měly až 5 cm. Hasiči hlásí za včerejšek také stovky výjezdů. Plyn, kterým se přiotrávili dělníci v Olomouci, unikal z proudového čerpadla. Dělníci ho používali v místnosti při bouracích pracích. Všech 7 lidí skončilo včera v nemocnici, 2 z nich byli v kritickém stavu a jeden muž musel být resuscitován. S létem stoupá riziko utonutí. Kdo se ale topí, nekřičí o pomoc a většinou ani nemáchá rukama. Často si toho proto ani nevšimneme. Jak postupovat, když u vody nastane kritická situace, ví záchranář Marek Dvořák.
5: Ideální je upozornit na to někoho, kdo má tu kompetenci, znalost, dovednost tomu člověku pomoct. Až poslední možnost je pro toho dotyčního skákat, protože to je velice, velice rizikový. Pokud ho musíte zachraňovat nějakým způsobem, vyhoď tomu něco, co plave.
4: Může to být záchranný kruh, vesta nebo prázdná petlahev. Na Slapské přehradě pokračuje oprava silnice na Hrázi. Práce začaly letos v lednu a jsou naplánované do konce příštího roku. Od jara ji provází ale úplná uzavírka pro auta i pěší. Řidiči tak musí jezdit po objízdných trasách. Některým lidem se výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Třeba cestu ze Slap do Rabině mají od víc než 20 km další. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
6: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé, minutka zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku už tady bude Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. A taky se podíváme na jednu krásnou akci, která už se připravuje, je sice trošku ještě daleko, ale dnešek je pro ní naprosto klíčový, protože je poslední den, kdy jsou levnější vstupenky. Jde o pálavské vinobraní, já vám to rovnou řeknu, ale ještě se k tomu dostaneme. Teď je tady Olympik a jasná zpráva. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Status quo na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, jsou před námi další zlaté české ručičky a tentokrát to navíc budou mladé zlaté české ručičky. Tak Péťo, máš slovo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Hanou Součkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Farmářkou a taky maminkou, jak slyšíme v pozadí.
4: Ano.
3: A taky člověkem, kterého časopis Forbes zařadil do takového toho svého pravidelného přehledu 30 pod 30. Já jsem to před chvílí našel a klobouk dolů teda.
4: Děkuju moc, ale není asi za to úplně jako smekat klobouk. Prostě si vyberou lidi, kteří se jim dají být nějak úspěšní nebo prostě nadějní v tom sektoru, který zrovna dělají. No,
3: no ono starat se o 40 hektarů půdy, to chce asi plné nasazení, ne?
4: Určitě, jo, když těch 40 hektarů jsou vlastně zelenina, bylinky a jedný květy, takže to je takový zrovna ještě jako z náročnějšího ranku oproti třeba klasický polnařině.
3: Hanko, jak jste se k tomu farmaření vůbec dostala? Ono na začátku asi nebylo těch 40 hektarů.
4: Ne, na začátku byl půl hektar, který mi můj taťka poskytl ze svých polí, abych si to teda vyzkoušela, potom jsem za ním přišla, že bych to chtěla dělat. A když viděl, že jsem to po celý sezóně pořád jako brala vážně a pořád jsem říkala, že bych to chtěla dělat i dál, tak pak vlastně dali výpověď v pachtu jiným zemědělcům i na těch zbylých 15, no a teď už se to rozrostlo na těch 40 necelých.
3: Vy k tomu farmáření prý přistupujete trošku jinak. Jak to vysvětlit? Jak jinak?
4: Tak jedna věc bude určitě to, ten přístup k tomu pěstování, kdy my vlastně nepoužíváme postřiky, které by nebyly použitelné do ekologického zemědělství. Pořád ještě teda sice používáme minerální hnojiva, ale děláme si třeba rozbory půdy, takže tam vlastně naslepo nehážeme NPK, klasické dusík, fosfor, draslík, ale třeba na základě těch rozborů a výsledků z nich hlavně upravujeme ty dávky. Používáme taky hnůj, pokud to jde, i když ten teda říkám já, že platíme zlatem, protože v okolí nemáme úplně chovy krav nebo jiných nějakých jako hospodářských zvířat. A hodně se taky pomáháme mezi plodinama a právě i tím, že my pěstujeme přes 60 druhů rostlin, tak na našich polích je velká biodiverzita.
3: Co to letošní sucho? Jak to s vámi zamávalo?
4: Ono sucho a všechny tady ty jako klimatické problémy, myslím, že jakožto zemědělci budeme mít tak nějak už jako pořád, dá se říct, a je potřeba se na to nějakým způsobem snažit, nebo nejenom snažit, ale reálně připravovat, což se dá se to, není to jenom o tom, že bychom měli, jak říkám já, jako brečet a mávat rukama, že s tím nic neuděláme, dají se třeba vysazovat stromy do krajiny i právě do polní, takže si třeba retenci vody tím podpořím, nebo i právě upravuju klima v rámci toho ekosystému polního.
3: Netočí se vám tam ta káča na prázdno a nezalévá silnici?
4: Ne, to rozhodně ne. Na to si dáváme bacha, to máme když tak i kačenky do takových těch krajů, aby jsme to fakt jako využili přímo na to pole.
3: A kdyby chtěl někdo ochutnat, tak jak to má udělat? Musí k vám?
4: Může k nám, dojet to určitě po předchozí objednávce teda, nebo případně se dá využít online supermarket, no a nebo doporučuji navštívit jakoukoliv lepší pražskou restauraci, kde vlastně dodáváme taky a tam to máte vlastně bez práce, tam vám to rovnou i naservírujou ve výborné úpravě a kvalitě.
3: No a vaše farma je v Polabských Semicích, je to tak?
4: Je to tak, ano, je to tak. Jsme tady za kostelem ve Slepé ulici.
3: Tak já vám teď, Hanko, poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, děláte skvělou práci, pokračujte v tom, držím palce a naslyšenou.
4: Děkuju moc, mějte se krásně.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se nám to povedlo, no nám, Péťovi, a teď je tady František. František Nedvěd a jeho skládanka. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Krištof a Hollywood na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, když jste hollywoodský filmař, tak můžete dostat Oscara. No ale co, když jste dřevorubec, tak existuje nějaké ocenění? Existuje. Ono se totiž teď o víkendu konalo mistrovství České republiky Steel Timber Sports ve Frenštátě pod Radhoštěm a vyhrál dřevorubec Martin Kalina, kterému tímto strašně gratulujeme. On vyhrál už podruhé teda a mezi ženami potvrdila svou výjimečnou formu Karolína Urbanová. Navíc Miroslav Větrovec, ten vyhrál stříbro v International Czech Rookie Cupu, kde byli i zástupci jiných zemí. Tak takhle dopadlo mistrovství České republiky Steel Timber Sports, což je klání dřevorubců. Pokud to někde uvidíte, že se taková akce koná, tak vyražte, protože je to krásná podívaná. Za chvilku Eláni a taky opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí na Blaníku.
1: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
8: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
9: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: České rádio.

0: Opět Radeček a Eli, i tak to za to stojí. My máme rádi víno. Máte rádi víno? No tak já vám doporučím jedno místo, kde ho můžete ochutnat a ještě se pobavit. Pálavské vinobraní v Mikulově. Ono sice bude až na podzim, to jasné, v září, ale už se připravuje. A jaký bude letos program, to nám poví mluvčí Pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: Dominiku, moc děkujeme. Já ještě dodám, že vstupenky na Pálavské vinobraní jsou už jenom dneska levnější. Zítra půjde cena nahoru. Tak pokud se tam chystáte, tak dneska je úplně nejideálnější a zároveň poslední možnost, kdy se o ty lístky tak nějak zajímat, že pak už to bude dražší. Za chvilku Vladimír Mišík na Vlnách Blaníku, variace na renesanční téma. Tu mám rád a dlouho jsem ji neslyšel.
2: 100 000 korun na ruku.
3: Za měsíc.
2: Za týden.
3: Nebo za den.
2: To by bral asi každý.
4: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem. Centropolem.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je e-dálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. e-dálnice.gov.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Oscarová píseň Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow na Blaníku. A teď už je před námi česká hodinka, jako vždycky mezi 12. a 13. Xindl X zaspívá.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: Nejsi Ondro, Lucie dorazí.
1: Zkamenělý dítě, osmi připraví.
0: A pak to tady sklidní Petr Hapka a Lucie Bílá.
2: Před tebou ještě všechno má, jestli to pro mě.
0: To je krásné. Hezky česky vám budeme hrát v následující hodině jen a pouze. Za chvilku počasí, doprava, taky zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
3: Na našem webu radioblaník.cz.
4: Radio Blaník, počasí. Radio
5: Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne přechodně oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů. Zítra pak čekejte polojasno oblačno, postupně zataženo s deštěm a v odpoledních maximech 27 až 31. Teď už jsou tu informace z dopravy.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Na příjezdu do Frýdku místku směrem od Frýdlantu nad Ostravicí bourala dvě osobní auta. Zdržení je tam minimální, ale provoz je omezený. Pozor dejte na Zlínsku ve Vizovicích v Příčné ulici směrem na Valašskou Polanku. Havarovala tam dodávka do domu. Jsou tu policisté, i tady se chvilku zdržíte. A dvě auta se srazila v Karviné na Masarykově náměstí. Pod dozorem policie projíždíte jedním pruhem. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a krásné poledne.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
7: Volby jsou ve sbírce zákonů, kampaň začala. Zlodějům začíná s létem sezóna. Primátor Karviné je zpátky v úřadu. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Termín letošních voleb do obecních zastupitelstev už je zapsán ve sbírce zákonů. K urnám lidé půjdou 9. a 10. října. Zároveň tak oficiálně začala kampaň a spolu s komunálními volbami proběhne i první kolo voleb do třetiny Senátu. Letní dovolené přejí zlodějům. Když lidé odjedou na několik dní nebo týdnů, jejich prázdné domy a byty se mohou stát snadným cílem. Co by mohlo pomoct, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
8: Bezpečnostní zámky, zadolněné dveře, bezpečnostní folie na okna. To jsou mechanické překážky, ty dokáží pachatele pozdržet, anebo ho i přímo odradit. Navíc je třeba i chránit přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, hospodářská stavení.
7: Já ještě doplním, že na vykrádání obydlí se zaměřuje aplikace s názvem Zabezpečte se. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se vrátil do úřadu. Policie po něm před minulý týden vyhlásila pátrání. Wolf byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Po návratu primátor přišel na policii, která ho zadržela. Státní zástupce pro něj chtěl kvůli ovlivňování svědků a maření vyšetřování vazbu. Soud to ale odmítl. Evropská unie zavádí kvóty a clo na dovoz oceli. Cílem je ochránit evropský ocelářský průmysl a zvýšit využití jejich výrobních kapacit na 80%. Nové nařízení začne platit už od zítřka, tedy od 1. července. Tolik zprávy, teď jsou na řadě české písničky a Pepa.
9: Je to tak, Eliško, děkujeme moc krát.
4: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
9: Krásné skoro poledne, přátelé. 3/4 minutka zbývá do 12. hodiny. Pokud máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já vám budu servírovat, jak už říkala Eliška, české písničky, a to jen a pouze, protože před námi je celá česká hodinka, jako vždycky mezi 12. a 13. No a budeme si taky trochu povídat, vzpomínat, přát, znáte to. No a potom přijde Iva Lidská a ta byla včera na koncertě a mě zajímá, jaký to bylo. Tak Kabáti, kdo ví jestli, tu mám hrozně rád. Zdravím Milana Špalka, Petrův zdar.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Naďa Urbánková a Jiří Grossman, drahý můj, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, tahle píseň zazněla proto, protože dneska by paní Naďa Urbánková oslavila 87. narozeniny. Bohužel už jsou to 3 roky, co nás opustila. Ale pojďme k něčemu veselějšímu. Dneska mají svátek všechny šárky.
1: Lidi, co městem jdou, jen bloudí.
0: Třeba Šárka Vaníková. Tak Šárko, všechno nejlepší. A vám všem ostatním dámy samozřejmě taky všechno nejlepší. Narozeniny má dneska třeba Ivan Trojan, 62. Ivané, taky pevné zdraví a hodně gólů za Bohemku. Mike Tyson, legenda boxu, 60. dneska to má kulaté. No a dostáváme se k dámě, kterou mám hrozně rád a která nám už mockrát udělala ohromnou radost. Vy víte, o kom je tahle písnička, že jo? Naštěstí však oštěp přímá dáma. Velká dáma, Bára Špotáková. Dneska má půlku latiny. Já myslím, že to můžu říct. Jsou to 45. Báro, všechno nejlepší a děkujeme za všechny ty medaile. A na ten moment, kdy jste přehodila tu Rusku tím 6. bodem, na to nikdy nezapomeneme. A 3 sestry na to vzpomínají právě v tomhle songu. No ale teď jdeme gratulovat muži, který má dneska 56. a to je Michal Malátný. Michale, ať ti to hraje.

0: Pokud máte někdy pocit, že nějaký ten text hudební nedává úplně smysl, je to možné, ale třeba ho dává. Akorát jsme ho nedokázali nějak rozluštit. Mně se to často stává s texty skupiny Luci, ale mám je hrozně rád. Přátelé, chci vám připomenout, že v pražské galerii Goma, která je v centru Prahy, prostě nemůžete to minout, když to zadáte do internetu Goma, tak vám to vyskočí, tak tam se teď koná ta úžasná výstava Marilyn Monroe 100. A jsou tam díla vyhlasných světových umělců, jako byl třeba Andy Warhol, ale i Čechů, jako je Pasta Oner, nebo třeba Štěpán Mareš. A tahle ta výstava připomíná to, že se 1. června roku 1926 narodila Marilyn Monroe. A to je prostě fenomén. Doporučuji, pokud máte doma ratolesti, jakože jim je třeba kolem 16-17 a úplně Marilyn Monroe neznají, vemte je tam, protože tam pochopí to naše století. Za chvilku Michal Tučný, Marie Rotrová a taky Karel Gott na Blaníku.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.
8: Pohodové české rádio.

0: své dny. Někdy je problém chytit i Ivu. Tu odchytit v kuchyňce, když se dělá oběd, není vůbec jednoduché, protože ona je plachá.
1: Ale...
0: A musíte vystihnout ten správný moment, kdy přistoupit a zaklepat na rameno. Nesmí se leknout, jo, to jo, potom to nechce jo. přijít. A jako požádat jí. Ivuško, nechceš jít vysílat? A ona, když má dobrou náladu, jako třeba dnes, tak nakonec přijde. Ivi, ty jsi včera vyrazila za kulturou,
1: no jo, a za vysokou. Já jsem byla, přátelé, na Dogstars. Nebo Dogstar, což je kapela, ve které na baskytaru hraje Keanu Reeves. Samozřejmě přiznávám, že díky němu jsem ji objevila. Já bych jinak o ní nevěděla, ale musím říct, že teda hrajou jako hodně dobře. Jsou skvělí. Teď mají tour po Evropě, takže zavítali i do Prahy. Ale víte, co je úžasný? Já jsem přišla tak jako na poslední chvíli, samozřejmě, že jo. A díky tomu jsem měla skvělý místo. No. On byl 2 metry ode mě, jo.
0: Fakt.
1: Hele, a to bylo něco. Takže jsem viděla, jak tam ty prstíčky jezdí po té kytaře, rozumíte? Teď on vždycky se otočil a tak se jako usmál. To já samozřejmě ne na mě, že jo, to jsem si jenom jako myslela. Ale bylo vidět, jak si to užívá, jak prostě, jak ho to baví. Bylo tam teda takový vedro, že mě kapal normálně voda z dlaní. Jo, to teda neměli úplně vychytaný, ale tak to se nedá nic dělat. No. To je tak, když prodáte víc vstupenek, než kolik je kapacita.
0: To se může stát, samozřejmě. Ivuška si to užila.
1: No.
0: Já musím říct, že jsem koukal na videa ze včerejšího koncertu a Keanu Reeves je dobrý baskytarista, abych to do něj vůbec neřekl. Ale opravdu nahraje skvěle. Jo. A navíc v hledišti, v publiku nebyla jenom Iva Lecká, ale taky třeba Alice Cooper. Což je neuvěřitelný. To ani nevíš, vy? No, tak na balkoně takhle kousek od tebe stál Alice Cooper celou dobu a koukal.
1: No takhle, já jsem si nevzala brejle.
0: Jo, takže ty jo, si ho možná
1: takže
0: potkala.
1: Takže možná,
0: ale...
1: že...
0: Takže je možné, že Iva u šatny odstrčila Alice Coopera se slovy uhni ženská, já si vezmu kabát, jdu domů. Tak, přátelé, já vám tady Ivu nechám, protože je v dobré náladě a má pro vás spoustu zajímavých informací a přidám Petra Habku, Lucii Bílou, dívám, to je ta píseň, kde je moment překvapení. Ivi, víš, jak dělá Petr Habka moment překvapení?
1: Ne.
0: Jo, takhle přece, tak se nelekněte, pokud řídíte, mějte se krásně. Prázdniny jsou tady, udělejte si radost.

0: hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Lešek Semelka a jsi prostě nejlepší. Děkujeme, Lešku, my víme. Za 6 minut bude 13 hodin. Za chvilku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si Hanku Zagorovou a Petra Reska. Stoupá, stoupá duhový sál. Duhová víla, tak tu si dáme hned na startu hodiny. Pak tu bude Petr Janda.
1: Jak se vytrácíš, má lásko.
0: A taky duet Tomáše Kluse a Věry Martinové Magnetická bouře.
1: I když je těžký někam jít.
0: A moc se povedl ten duet. Tak si na něj počkejte. Za 6 minut 13, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
3: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 21 až 17 stupni a izolovaně se vyskytnou přehánky. Zítra pak čekejte jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne zataženo, přehánky i bouřky, které mohou být lokálně velmi silné. Naměříme 27 až 31.
1: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí.
2: Blaník za volantem.
5: V Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce u cementárny bourala dvě osobní auta. Místem projedete s menším zdržením. Pozor si dejte na příjezdu do Frýdku místku od Frýdlantu nad Ostravicí. Jsou tu v sobě dvě osobní auta. Provoz je omezený, ale zdržení je minimální. Na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Karla Čapka poblíž křižovatky z Dobrovského nabouralo auto do plotu. Kolona je tam tak na 5 minut. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. A teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na Česko se ženou další silné bouřky. Pejskaři musí pamatovat na další nařízení. Zbraňová amnestie v Česku končí.
1: Rádio Blaník.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Do Česka míří další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je zajistit taky své bydliště, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře. Rady pro nás má mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
7: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát. Můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
6: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Od zítra se spouští nová centrální evidence psů. Povinnost zapsat do ní psa mají chovatelé, kteří o to požádají veterináře. Nicméně není nutné mazlíčka registrovat hned 1. července. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě veteriny, nejpozději ale při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Řidiči se dočkali, silničáři zprovozní pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Šoféři ale musí být opatrní, rychlost je tu snížena na 80. Téměř 7-kilometrový úsek za víc než miliardu bude celý dokončený příští rok. A dneškem končí půlroční zbraňová amnestie. Během ní mohli Češi beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. A co se s nimi děje poté, co je lidé odevzdají, popsal v České televizi Daniel Peška z krajského ředitelství Jihomoravské policie.
8: Zbraně se zaevidují, zařadí se dle evidence, následně potom u zbraní, u kterých je možné, tak se provádí balistická expertiza. Následně je možné tyto zbraně buď na vyžádání člověka, který ji odevzdal a má potřebná oprávnění, zbraň po zaregistrování může dostat zpět, nebo se nabízí do muzeí.
6: A ve chvíli, kdy o zbraně zájem není, tak se zlikviduje. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
4: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
9: A já přeji krásný dobrý den, přátelé. Tak jak se vám na dnešek spinkalo? Lepší? Já jsem spala jako miminko, takže jsem čerstvá, spokojená a natěšená na následující čas s vámi. Startujeme odpoledne na Blaníku a hezky česky s Hankou Zagorovou a Petrem Reskem. Duhová víla.

0: Oho, Marika Gombitová. Na Blaníku za 4 minuty bude 1:45. Já vám přeju krásné odpoledne. My se teď podíváme na novinky u praktických lékařů. Tento týden vejde v platnost novela o rychlejší pomoci. Co to znamená, zjišťoval pro vás Radek Barkman.
1: Krásný den. Pacientům by od zítřka mohly začít lepší časy. Nově se přímo od praktiků dostanou ke zhruba 1200 léků, které by jinak mohly dostat pouze po návštěvě specialisty. Jedná se zhruba o 8 léčiv, které jsou obecně v ordinacích k dostání. Praktici tak nově mohou předepisovat léky pro srážlivost krve, hormonální léky v gynekologii, případně léky určené k léčbě astmatu. Přístup k rychlejší pomoci pak dostanou také diabetici, případně lidé s poruchami štítné žlázy. Velkým plusem novely, která začne platit už ve středu, je skutečnost, že lidé z menších obcí nebudou muset dojíždět za specialistou do většího města. Další výhodou je fakt, že by to sebou nemělo přinášet prakticky žádné aditivní náklady do státního rozpočtu. V zásadě se totiž jedná o pacienty, kteří už v léčbě jsou. Naopak by v rozmezí 10 let mohla vzniknout úspora u 3 skupin léků až ve výši 2 miliard korun. Hodně byla diskutovaná také pomoc pro praktické lékaře pro děti a dorost. Zde totiž čekací lhuty na vyšetření u specialisty často dosahují až několika týdnů a akutní lék je tak i zde možné podat prakticky okamžitě. Právě pomoc nejmladší populaci vnímá novela zákona jako klíčovou. Pro Rádio Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, to byly pozitivní zprávy, no a teď už pokračujeme dál hezky česky, nabízím Slzu a Paravany a za chvilku taky Helena Vondráčková.

0: dej kravatu, stáhni teplotu. No, nic. Helena Vondráčková na Pladníku. Za 8 minut bude půl druhé. Eliška se červená, že ty si myslela, že sundej kalhoty.
1: Já jsem čekala, co řekneš.
0: No, no, vidíš, tak to, a tady to vidíte, jo, ty předsudky. To je strašná věc. Tak pojďme radši na fotbal.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Jak už od nás víte, český fotbalový nároďák je bez trenéra. Miroslav Koubek po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa rezignoval. Podle fotbalových expertů budí zejména okolnosti Koubkova konce velkou pachuť. Mrzí je hlavně komunikace kolem mužstva, kdy každý říká něco jiného a ve vyjádřeních je rozpor. Shodli se na tom ve vysílání na Nově. Nicméně šampionát jede dál, mistrovství světa postoupilo do vyřazovací části a play-off nabídlo napínavé zápasy, které se rozhodly až v samotném závěru. A evropské fotbalové velmoci se selhaly. Do osmifinále se senzačně dostala Paraguay, která po penaltách vyřadila Německo. Penalty nezvládlo ani Nizozemsko, které nestačilo na Maroko. Překvapení se naopak nekonalo u Brazílie, která si poradila s Japonskem. Play-off dneska pokračuje. V americkém Texasu je na programu historicky první zápas mezi pobřežím Slonoviny a Norskem. To má odpočatou takřka kompletní základní jedenáctku, a to včetně hvězdného Haalanda. Výkop je v 7 večer našeho času. A o osmi finále svedou souboj i hlavní favorité celého turnaje Francouzi. Ty v New Jersey v 11 večer čeká Švédsko. Tolik fotbalový speciál. Další na Blaníku.

0: uslyšíte zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Wave.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: A jedu!
4: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass.

0: Tomáš Klusa, Věra Martinová a magnetická bouře. Tak přátelé, co byste řekli na to, kdybyste mohli úplně zdarma vyrazit k moři? To je dobrá nabídka, ne?
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Prázdniny jsou tady, no a na Blaníku pro vás máme skvělý tip. Vyměňte letos rybník. Rybník kapří, nutno dodat, za dovolenou, jak se patří. Poleďte s námi a z CK Blue Style za tři české za sluníčkem, a to do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive. A to do pětihvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Vyhřáté moře, dlouhé pláže, průzračné moře. K tomu ubytování na 8 dní v nádherném, opravdu nádherném hotelu. Tak přesně tohle na vás, možná na vás, nebo na vás, ano, možná to na vás čeká. Zkuste už tuto sobotu a neděli najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení za sebou. A jakmile dozní třetí z nich, všeho nechte, úplně všeho nechte a volejte do studia na 800 109 109. A když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem. Tak už tento víkend, sobota a neděle, na Blaníku.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Přesně tak, už zítra přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude autor naší blanické písničky Slunce dál svítí. A taky producent, hitmaker a někdo dokonce říká prezident české pop music. Dorazí Jenda Vávra. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
13: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Marilyn Monroe Stop. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
16: Jestliže si dnes večer naladíte televizi Seznam, budete svědky hned několika poutavých příběhů. Dům stínů, Našikmé ploše, Veterán, Vidina a Hrob. To jsou názvy jednotlivých příběhů další epizody Věřte, nevěřte. Těšte se už dnes od 19 hodin na televizi Seznam.

0: Tak tohle byla Pink a Try na Blaníku. 14. hodina je před námi. Za chviličku budeme pokračovat opět hezky česky. Další písničky už tu mám připravené v playlistu. Třeba hned na startu hodiny Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten bár. A vyznání taky Marta Kubišová, Nechte zvony znít.
1: A já prosím, nechte zvony znít.
0: A do třetice Dalibor Janda a Hurikán.
2: Kola se kroutí dál.
0: Za 7 minut bude 14 hodin, za chvilku tedy pohled na počasí, trošičku se nám to komplikuje, řekneme vám víc. Taky se podíváme na silnice a řekneme vám, co je nového za uplynulých 60 minut. Tak zůstaňte s námi.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
6: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
7: Kdekoliv na světě
8: a 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
8: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne až zataženo a slabý déšť nebo přehánky. Vyskytnout se mohou také bouřky, lokálně velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. Naměříme 27 až 31 stupňů.
10: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Na Přerovsku mezi Počtátem a Odrami za Lipnou havarovalo osobní auto. Na místě nehodu vyšetřuje policie, projíždí Kyvadlově s menším zdržením. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D1 na 285. a 5. kilometru ve směru na Ostravu. Pozor přímo v Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí u Cementárny. Srazila se tam dvě auta, projedete se sníženou rychlostí a na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Karla Čapka poblíž křižovatky z Dobrovského nabouralo auto do sloupu.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
11: Předpověď počasí bedlivě sledují taky rybáři. Záchranáři měli kvůli vedrům rekordní počet zásahů. České Budějovice nabídnou sdílená kola. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Současná vedra ohrožují taky ryby nebo raky. Tropické teploty a dlouhodobé sucho totiž snižují množství kyslíku ve vodě a vodní živočichové se dusí. Dešťové srážky proto vyhlíží i rybáři po celém Česku. Ti ve vedrech provzdušňují nádrže nebo mění způsob vypouštění vody, aby úhynům ryb zabránili. Jak už jste slyšeli v dopravě, Pražský okruh stojí. Provoz zablokovala nehoda na Lochkovském mostě. Ve směru na Ruzyni a dálnici D5 se srazilo nákladní auto s dodávkou. Její řidič skončil v nemocnici na traumacentru s poraněním hlavy a nohou. Na místě se tvoří kolony aut. Záchranáři se v posledních dnech prakticky nezastavili. Třeba ti na Jižní Moravě v pondělí zasahovali u rekordních 437 událostí. Podle odhadu až polovina výjezdů nějakým způsobem souvisela s extrémními teplotami. Nejčastěji šlo o kolapsy, úpaly, dehydrataci, ale přibylo taky úrazů. Cestování po městě usnadní v Českých Budějovicích sdílená kola. K dispozici budou už zítra, tedy 1. července. Kolik jich bude, ví mluvčí místního dopravního podniku Barbara Fischer.
12: Do ulic v první etapě vyjede 200 kol na minimálně 170 stanovišť. Služba bude dostupná v Českých Budějovicích, v Čelné a v Roudné. K využití služby je potřeba stáhnout si aplikaci CB Call.
11: Uživatelé si v ní mohou založit účet, spárovat platební kartu a aktivovat výhody. Tolik zprávy, teď už pokračuje zase Iva.
13: Iva Lecká
7: na rádiu Blaník.
0: Já vám přeji hezké odpoledne. Škola sice skončila, přesto vás za chvilku do jedné vezmeme, ale bude to kus historie. Stará dřevěnka v Polici nad Metují. Právě jsem se totiž v rámci svého krajankovského putování vydal náš krajánek Vlasta Suk. Detailněji mrkneme na počasí, to moc veselé nebude, ale vyváží to Sara Dvořáková pravidelnou dobrou zprávou, kterou nabízíme každý všední den. Tak jdeme na to, startujeme další odpolední 60 minutovkou a začíná s Petrem Kolářem.

0: Katy Perry na Blaníku a Krajánek už připraven živě na telefonu.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Dneska je to Vlasta Suk, tak Vlastiku, já tě zdravím, povídej, kde pak tě máme.
2: Dobré odpoledne, tak už máme prázdniny, dočkali jsme se, nicméně já vás teď pozvu do jiné školy. Do té školy, která má otevřeno i o prázdninách. Jsem v Police nad Metují ve východních Čechách a tohle je stará škola Dřevěnka, kam nás teď pozve správkyně muzea Náchodská paní Drahomíra Večeřová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co je to za školu, jak je stará?
3: Je to stará roubená škola, je z roku 1785, ale učil se tady pouze do roku 1875.
2: Máte představu, jak taková výuka probíhala?
3: No, chodilo sem třeba někdy i 200 dětí, samozřejmě, že nechodili najednou, protože všechny do školy chodit nemohli nebo nechtěli, ale i 200 dětí tady bylo přihlášeno. Je to dvoutřídní škola a je to škola velká, ale jak říkám, neučilo se tady moc dlouho. Byla pak postavená nová zděná škola.
2: Co tady posluchači teda mohou spatřit?
3: Mohou tady spatřit teda dvě třídy, mohou si sednout do starých lavic a zkusit si, jak se vlastně v takové škole sedělo. A máme tady i instalovaný byt v patře, kde bydlel ve skutečnosti pan učitel.
2: Co se tady vlastně učilo?
3: Učilo se tady to základní, to znamená číst, psát a počítat. Děti, když odsaď odcházeli, tak tyhle ty základní věci uměli. Když někdo potřeboval pomoci, tak pan učitel byl ochotný i v neděli je doučovat. Platili se tady takzvané sobotálie, to znamená, že v sobotu, každou sobotu se panu učiteli muselo zaplatit. Samozřejmě, že lidi na to kolikrát neměli, takže panu učiteli nosili brambory nebo nějaké obilí nebo mu zůstávali dlužní. A proto pan učitel kolikrát neměl ani na to, i když bylo tolik dětí, aby si vzal k sobě nějakého pomocníka a musel to všechno zvládnout sám.
2: Kdy vám odstartovala sezona? Jak máte otevřeno teď o prázdninách?
3: Odstartovali jsme už v květnu. O prázdninách máme otevřeno mimo pondělka od 12 do 17.30.
2: A co v září? Ještě mohou posluchači přijít?
3: Určitě, budeme rádi. A v září máme také otevřeno, ale to se všechno dozví na našich webových stránkách.
2: Tak co? Zajímá vás, jak kdysi v minulosti probíhala výuka? Pokud ano, přijďte se o prázdninách podívat sem do staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují. Pro tuto chvíli se loučím a předávám slovo do studia. Ahoj.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: No a my pokračujeme dál. Máme za 3:15. Další reportáž našeho krajánka uslyšíte krátce po 17. hodině. Teď Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlase.

0: taky bouřky, bohužel. Jejich další vlna zasáhne dneska především východ Čech, Moravu a Slezsko. Nejsilnější bouřky meteorologové očekávají na pomezí Čech a Moravy, kde je v platnosti druhý nejvyšší stupeň výstrahy. No a ten první platí víceméně pro zbytek území. Ty bouřky můžou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm. A pozor, kroupy, velikost 2 cm, no tak to není malá kroupa. A nárazy větru 70 km za hodinu. My už jsme to tady zmiňovali ve zprávách, tak já to zopakuju. Opravdu, pokud máte možnost třeba teď v tuto chvíli to jít udělat, zabezpečte si balkony, domy, i kdyby u vás žádná bouřka ve finále nebyla, jistota je jistota. Zahradní nábytek, květiny, přikrejte, schovejte, udělejte to, protože pak byste byli hodně smutný. Další vlna bouřek navíc dorazí i ve středu od časných ranních hodin. A bouřky se budou postupně přesouvat z Čech na Moravu a do Slezska, kde mohou být odpoledne i velmi silné. No, na Moravě a ve Slezsku vás teda strašně lituju, vy to vždycky odskáčete, to je hrozný. No tak držím pěsti, ať ty škody jsou co nejmenší. Pokračujeme dál, za chvilku dobrá zpráva se Sárou Dvořákovou pro řidiče.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Peťo, víš, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou?
3: No to je to samé, ne?
2: No, ale vrtulník je kluk.
3: Je, on je zítra ten mezinárodní den vtipu. No to bude zábava. Tak my se na vás těšíme v dobrém ránu zase zítra ráno v 6. Petr Slíva
2: a Adéla Zahradníková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno. Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne, tohle byly Bengals a Manic Monday. No a teď krátce před 3:15 nabízíme na Blaníku dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Ve studiu už je Sára Dvořáková, já tě vítám, ahoj, povídej.
2: Děkuji, hlásím se, dobré odpoledne všem. Já mám dnes dobrou zprávu pro většinu řidičů, pozorně tedy poslouchejte. Ceny dálničních známek by se příští rok nemusely znovu zvyšovat. Vláda totiž podpořila návrh od Ministerstva dopravy na zrušení automatického každoročního zdražování těchto kupónů. Pokud změnu schválí i poslanci, zůstanou ceny od ledna 2027 stejné jako letos. Roční známka by tak dál stála 2570 korun, 30denní 480 korun, 10denní 300 korun a jednodenní 230 korun. Jaké další novinky Ministerstvo dopravy chystá, za něj řekne Filip Mendelský.
3: Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametru jednodenní dálniční známky. Ta by nově neměla být vázána na konkrétní kalendářní den, ale platila by 24 hodin od okamžiku nákupu. Oficiální e-shop na nákup elektronických dálničních známek navíc nově funguje na adrese edalnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky.
0: No ovšem, tak to si myslím, že kdyby klaplo, tak to by se nám všem určitě líbilo.
2: Je to hodně nadějné.
0: Je to nadějné. Otázka je, jestli se to fakt povede prosadit. Přátelé, to byla dnešní dobrá zpráva pro všechny řidiče. Sáro, moc děkujeme a těšíme se zase zítra.
2: Já také, mějte se krásně, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
14: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
17: CZ.

0: Bonnie M na Blaníku, 15. hodina už se nám opět blíží, za chviličku ale další české písničky máme připravené, tak zajímá vás, co budeme hrát? No, tak já vám to ten řeknu. To není tajemství. Dáme si třeba Václava Neckáře.
1: Zmysla sním nevadí, přijde jiná pohladí, jadada, jadada, jadada.
0: Tak Křídla iluzí. Tím odstartujeme příští hodinu. Pak to bude Strom lásky mý. A Standa Hložek. No a taky tu mám Turbo a Lásku z pasáží. Takhle hezky česky vám budeme hrát po 15. hodině a bude toho mnohem víc, samozřejmě pro každého máme něco. 15. hodina to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklorem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklorních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a velmi silným větrem. V odpoledních maximech naměříme 27 až 31.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk u čerpací stanice. Havarovalo tam nákladní auto a kolona má víc než kilometr. Na trase Nový Jičín, Valašské Meziříčí za Hoclavicemi se srazila dvě auta a i tady doprava zpomaluje. Na Přerovsku mezi Počtátem a Odrami za Lipnou havarovalo osobní auto. Místem projedete se sníženou rychlostí Kyvadlově. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ceny pohonných hmot opět vzrostou. Svitavy se pustily do modernizace nemocnice. Brněnský dopravní podnik je v České knize rekordů. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40 korun a 650 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 630 korun a 61 haléřů. Kabinet bude v regulaci cen pokračovat zatím do 19. července. Majetkový úřad bude mít nového šéfa. Ředitelem se od zítřka stane Radek Ležatka, kterého jmenovala ministryně financí Schillerová. Ležatka byl zástupcem bývalé generální ředitelky Kateřiny Arajmu. Také konci března z osobních a zdravotních důvodů rezignovala. Ve Svitavách odstartovala jedna z největších krajských investic do zdravotnictví. Místní nemocnici čeká rozsáhlá modernizace. Co přesně je v plánu, popisuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
4: Zbouráme stávající prostory za provozu a budeme zároveň stavět nové pavilony, které budou sloužit lůžkovým oddělením. Je to akce, která přijde Pardubický kraj na 1,4 miliardy korun.
3: A já doplním, že všechny stavební práce by mohly skončit v průběhu roku 2030. Brnem projel nejdelší konvoj tramvají. Šlo o 40 vozů Škoda 45T. Délka kolony závisela na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Brněnský dopravní podnik se tak zapsal do České knihy rekordů. Tramvaje jely z náměstí Svobody přes hlavní nádraží do Pisárecké vozovny. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
5: Tak děkujeme za další informace, no a pokračujeme dál. Za chviličku nás Mirek Táborský vezme na jedno zajímavé místo, které možná, bych řekla, zaujme hlavně vás, co máte rádi technické zajímavosti. Loňské jubileum přehrady Kružberk, řekneme si k tomu víc. No a já nabízím první písničku v této hodině a to je Václav Neckář a Křídla iluzí. Tak dobrý den.

0: Na Blaníku jsme vám hráli Freddieho Mercuryho a máme 7 minut po 15. hodině. Pohodové odpoledne vám všem a teď se vydáme na cestu. Mirek Táborský je připraven.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Na tento týden jsem slíbil technické zajímavosti a jsem tu s další z nich. Zvu vás do Moravskoslezského kraje, kde můžete navštívit jedno unikátní dílo, kterému bylo koncem minulého roku 70 let. Jde o přehradu Kružberk na řece Moravici, jež se nachází nedaleko od Budišova nad Budišovkou. Vodní nádrž Kružberk byla postavena v letech 1948 až 55 a v současné době je především zdrojem pitné vody pro Opavu i Ostravu. Ale má také energetické využití. Její malá vodní elektrárna může do sítě dodávat až 4 MW elektrické energie. V případě hrozících povodní má také velký význam její ochranná funkce, neboť se v takovém případě podílí na regulaci a omezení průtoku v řece Moravici společně s vodní nádrží Slezská Harta, jejíž hráz je od té kružberské vzdálená 11 km proti proudu. Kružberská přehrada se stala známou hlavně díky oblíbenému 9-dílnému televiznímu seriálu. Poslednímu seriálu od Jaroslava Dítla Velké sedlo z roku 1986, kde hlavní roli hrázného Palizy stvárnil Pavel Nový. Filmaři pořídili mnoho záběrů jak na přehradě, tak i v jejím okolí. Natáčelo se dokonce i přímo v technickém zázemí hráze. Pro úplnost dodám technické parametry vodního díla. Zatopená plocha činí 2,8 km čtverečního a délka vodní plochy je 9 km. Výška hráze je 34,5 metru a její délka 280 metrů. Hráz běžně zadržuje 6,9 milionů metrů krychlových vody. Může však zachytit v případě potřeby až 35,5 milionů metrů krychlových. Maximální hloubka je 31 metrů. Po hrázi Kružberské přehrady vede silnice a také červeně značená turistická pěší trasa i cyklostezka. Ale protože je nádrž zdrojem pitné vody, nemá rekreační využití a její břehy nejsou volně přístupné. Pohled na vodní plochu si tak nejlépe užijete jenom z hráze. Přesto stojí Kružberská vodní nádrž, která je skrytá v kopcích nízkého jeseníku, za návštěvu. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Vaníku, Lady Gaga, krásné odpoledne, já se vám musím přiznat, že stále čerpám ze včerejšího koncertu Dogstar, kde na baskytaru hraje a fakt teda skvěle, jo, to výborný muzikant, nejenom herec, Keanu Reeves. To byl tak krásný zážitek, ale je zajímavé, co všechno člověk je ochotný vydržet, když chce něco vidět. Jo. V mém případě to bylo přežít to vedro v hale narvané lidmi. Jako opravdu, kdo jste tam byl, tak mi dáte určitě za pravdu. Tam prostě se, jako, tam člověk vešel a okamžitě byl mokrý. Okamžitě. To bylo něco neskutečného. Ale tím chci právě říct, že když má člověk cíl, tak dokáže úplně všechno. Za chviličku se vypravíme do Plzně. Tamní náplavka je ve finále České ceny za architekturu. Řekneme vám víc.
1: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
2: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Tak to byla Iveta Bartošová a 2 roky prázdnin. No a my teď míříme do Plzně, tamní náplavka Úrad Bůzy je totiž ve finále České ceny za architekturu. Dílo mladých plzeňských architektů a města lidé v současných vedrech hodně vyhledávají. A teď jsou tam nové prvky, jak říká jeden z autorů projektu, architekt Jakub Mareš z ateliéru K světu.
1: Největší boom to bude, až se nám ji podaří protáhnout jako dál na Soutok a k depu, aby to bylo jako je to v jiných městech, aby to byla komunikační zóna. Teď je na tom skvělý, že to je jako mikroklimatická zóna prostě u vody, kde se dá trávit příjemně čas, třeba teďka, když je pařák. My jsme tam dodali nějaký prvky, teďka se tam přidalo prvních třeba ani ne třetina prvku, je tam trampolína, jsou tam nějaký nový lavičky, přibyl tam ten zadní skatepark od Karlíka, což je jeden z nejlepších street artistů. Jsou tam, pak je tam ten výstavní systém. A dalších třeba, nevím, 8-9 prvků se teďka plánujou.
0: No, zní to skvěle, tak držíme palce do Plzně, ať klapne ta česká cena za architekturu. Určitě si to zasloužíte. No a já se loučím, užijte si zbytek dnešního dne. Za chvilku Jirka Frelich a spolu s ním Honza Riedl, protože je úterý. Už teď můžete psát své dotazy na 603 118 118. Honza bude odpovídat po 16. hodině. No a my se uslyšíme zase zítra. Ahoj, mějte se bájo.
2: Prázdniny jsou tady. Udělejte si radost.

0: hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: České rádio.

0: Michal David, písnička právě začínáme, tu si zpíváme s Honzou Riedlem a těšíme se na vás. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. No a po 16. hodině taky z českých písniček Hana Zagorová Na věky zůstane pouze čas. Na věky zůstane pouze čas, neuvěřím, že je pravda. Hned po zprávách Krištof a Tomáš Klus, Cesta. Jestli se blíží. Ano, cesty ty nás budou zajímat, taky skupina Opět a Radeček. Protože na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Máte doma solární elektrárnu?
4: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
3: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
4: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
3: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
4: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
3: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
4: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Rádio Blaník, počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 21 až 19 stupni a lokálně bude i pršet. Zítra pak čekejte jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne přehánky nebo slabý déšť. Vyskytnout se mohou i bouřky lokálně velmi silné. V odpoledních maximech naměříme 27 až 31.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
5: Na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk u čerpací stanice havarovalo nákladní auto a kolona má víc než kilometr. Pozor dejte v Ostravě v ulici doktora Martinka směrem k Místecké. Policie tam vyšetřuje srážku 3 osobních aut a necháte tu do 5 minut. Na Olomoucku na výjezdu z Hluboček směrem na Velkou Bystřici srazilo osobní auto motorkáře. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Tady se zdržíte do 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna bude moci opět jednat i v noci. Po Šumaví padaly obří kroupy. Motoristé by se nyní do sněmovny nedostali. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V případě potřeby bude moci sněmovna opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu nynější schůze koalice. Vládní tábor chce dneska projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a taky k větší ochraně zvířat proti týrání. Českem se včera prohnaly silné bouřky. Na Vimpersku a Prachaticku sebou přinesly i mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenaly v Ratiborově Lhotě a měřily bezmála 10 cm. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy naštěstí nespůsobilo. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO. Získalo by 35,5%. Druzí by skončili starostové a třetí ODS. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. V dolní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Motoristé by skončili hluboko pod hranicí vstupu do sněmovny. Městská knihovna ve Znojmě plánuje revizi 175 tisíc svazků. S tím se ale pojí uzavírka poboček. Knihovna proto vyzývá občany, aby se knihami na léto předzásobili. Pokračuje mluvčí města Petra Šuláková.
8: Před zahájením revize si budou moci návštěvníci vypůjčit větší množství knih než obvykle a všechny výpůjčky s termínem vrácení během uzavírky budou automaticky a bezplatně prodlouženy až do konce srpna. Ani během uzavírky nepřijdou čtenáři o přístup ke knihám v elektronické podobě.
7: Nadále bude fungovat online katalog a elektronické výpůjčky prostřednictvím aplikací Palm knihy a Kubo. Tolik zprávy, připravený je Jirka.
0: Je to tak, hezké úterý.
4: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: A protože je úterní 16. hodina za chvíli, tak je připravený taky náš kolega Honza Riedl, který se na vás těší. Dotazy na něj pište už na 603 118 118. Zajímat nás budou zase dálnice, silnice a tak dále. Jak se vám jezdí? Doufám, že dobře při úterku. My si jdeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník.
0: A když Honza Riedl, tak písnička Cesta, což je skupina Krištof a Tomáš Klus. Hezký poslech.

0: Hanna Zagorová při úterku na Blaníku. Na věky zůstane pouze čas a s námi už je tady ve studiu Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, krásné odpoledne.
3: Čas letí a kilometry pod vašimi koli taky krásné dobré odpoledne, pojďme na to.
0: Honzo, jak vypadají dneska silnice a dálnice?
3: Nádherně, strašně jim to sluší, ale ne každý si toho všiml, ne každý se toho drží. Měli jsme velkou nepříjemnost a to víte, jak skřípu zubama. Dneska ráno v 9:30 nám kamion naboural šipku našich dálničářů na dálnici D52, což je vídeňská z Brna. A nemusím říkat nic víc, víte, jak vždycky mám zdvižený prsa, říkám, koukat přes volant dopředu, protože myslím si, že znova to byla jenom nepozornost. Měli jsme tady ošklivou nehodu, dodávka do kamionu na Pražském okruhu na 14. kilometru, to znamená od posledního tunelu směrem k odbočce na Barrandov směru na letiště. Bylo to na 14. kilometru, toho řidiče dodávky vezla vrtule do Motola, doufám, že je v pořádku, alespoň trošku, i když jako to nevypadalo úplně báječně. V tuhle chvíli ještě tam likvidujeme zbytky té nehody a dokončujeme šetření s policií, to znamená v tuhle chvíli je tam ještě pořád 40 minut zdržení. Prosím, prosím, trpělivost, ale už to fakt likvidujeme.
0: Nehoda autobusu, to taky zmíníme.
3: Ježíš, no to nesmím zapomenout. Nehoda autobusu, jestli máte pocit, jako že já sám tady nad nějakou katastrofou. Ona to fakt jako byla hnusná nehoda. Byl to osobák do autobusu a ten osobák je na odpis. Bylo to na 92. kilometru D1 směrem na Prahu, to znamená těsně před Humpíčkem. Ale víte co, hele, každá blbá zpráva má i nějakou strašně dobrou. Představte si, že úplně všichni tady z té nehody by šli zdraví, opravdu přeložili jsme je do nákladního. Náhradního asi bude lepší, že jo, říct, jako náhradního autobusu, jako opravdu fakt, já už se půjdu poradit. Do náhradního autobusu a všichni odjeli, takže takhle prosím vás, když to odnese jenom plech, tak když už to musí být, tak takhle, ať to končí. Prosím, prosím, prosím, díky.
0: Dobrá zpráva asi bude z dálnice D7 u Panenského Týnce.
3: Co dobrá zpráva, já bych jásal, to je dobrá zpráva z Panenského Týnce. U Panenského Týnce stavíme dálnici D7+, plus jsou tam samozřejmě ještě další dva úseky, o tom víte velice dobře. Zvlášť vy, který tam jezdíte, s vám strašně moc děkuju za trpělivost, ale u Panenského Týnce tam už jsme převedli dopravu na hotovou polovinu dálnice. Víte, že tu dálnici tam stavíme ve 105. původní silnice první třídy, to znamená, nejdřív jsme postavili půlku, to jste nás sledovali z té rozbité jedničky, teď jsme vás šoupli už na tu hotovou dálnici a přes svodidla vlastně budete teďka necelý rok sledovat, jak budeme stavět tu druhou půlku, takže příští léto předpokládám, že už pofičíte kolem Panenského Týnce, pěkně šupy, šupy po D7, nezapomeňte na dálniční známku.
0: Tak velmi rychle ještě Pelhřimov si mi zmiňoval.
3: No Pelhřimov, Humpolec, no tak dobře, tam bude trošku potíž a hodně trpělivosti, protože tam jsme začali s výměnou povrchu, teď jsme hnedka za Humpíčkem, takhle kolem, jak se to tam jmenuje, Bystrkov je tam, jo, já to tam znám, no, měl jsem tam spolužáka. Tak tam je teďka výměna povrchu a je tam kyvadlo a jsou tam kolony a protože tady vedle mě sedí Petra Dederová, která pro nás stříhá v ředitelství silnice a dálnice fantastický videa, tak ta je z Pelhřimova a ta odsaď včera jela. Jak dlouho si tam stála ve frontě?
4: Stála jsem skoro 20 minut.
3: No to je hamba teda, co?
4: To teda je.
3: No to není, protože jsi z ředitelství silnice a dálnice, máš mít pochopení, tak. Ale jinak Petře patří velký potlesk, takhle jo, protože to je ona, která stříhá ty videa. Mně stačí koukat do kamery jako trotl třeba 15 vteřin a ona z toho ustříhá krásný biják. Já si toho strašně vážím. U Jihlavy děláme něco podobného, taky vyměňujeme na přivaděči na dálnici asfalt a tam budeme taky potřebovat vaši trpělivost, protože jak u Humpíku, tak u Jihlavy je tam práce do konce prázdnin. Já vím, že jsem přetáhl, ale bylo to důležitý.
0: Necháme Honzu Riedla vydechnout, tady je Honza Nedvěd.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Gap, písnička Juliet, písnička, která roztančila doslova a do písmene Honzu Rídla.
1: Honza Rídl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: Honza Rídl má strašný výčitky, protože v tom prvním vstupu já jsem na vás hrozně spustil. Ale já mám vždycky takovou spoustu věcí, které potřebuji říct. Já se teďka sklidním a řeknu vám úplně klidně, pokud moderátor dovolí teda.
0: No samozřejmě, ale chtěli jsme probrat Rozvadov a Liberec. Čím začneme?
2: Rozvadov. Jasně. Rozvadov hnedka na hranicích na dálnici D5 budujeme velké parkoviště. Tam, co byla celnice, určitě si vzpomenete, tak my jsme tu celnici zbourali, páč už není potřeba, že jo. Tak tam parkují kamiony a my to rozšíříme zásadním způsobem. Loni jsme rozšířili jednu stranu, a teďka rozšiřujeme stavebně druhou stranu, to znamená, že jsme to tam trošku jako uzavřeli. Dobře, můžete trošku jako prskat, ale bude to trvat jenom pár měsíců. Až to celý bude hotový, což bude ještě letos, myslím si, že někdy nějaký podzimek nebo něco takového, tak tam bude celkem na hranicích 509 nových parkovacích míst jenom pro kamiony. To znamená, opravdu fakt jako snažíme se, děláme, co můžeme. V tuhle chvíli je v České republice 4000 míst jenom pro nákladní dopravu. Tak, to je Rozvadov. Jo, ještě když jsme na té D5, tak prosím o trpělivost mezi kilometry 110 a 100 ve směru na Prahu, to jsme u Plzně, tak teďka začneme vyměňovat povrch. Jo, fakt jako ta D5, víte, že dostávala strašně za uši od té kamionové dopravy, než bych proti vám něco, kluci, velký měl, jo, ale tak přeci jenom jako jste těší na ty naše vozovky, tak se to projevuje. Tak...

0: docela taková zima, zimnější přece jenom, tak tam je třeba, aby to odvodnění bylo v pořádku, protože opravdu tam chcete jezdit bezpečně a ne si tam pořádat nějaký závody v aquaplaningu, že jo, tak nám to promiňte.
1: Tak až to dostavíte, tak si můžete zpívat Všechno je v pořádku, což je písnička skupiny Opět a Radeček, neznáš? Dokud
0: jasně, že znám, já jsem jim napsal text.
1: To pak ano. Takže skupina Opět a Radeček a Všechno je v pořádku, taky za chvíli na Blaníku. Pište ale vaše SMSky na 603 118 118. Ptejte se Honzy Rýdla na cokoliv, co se týká silnic a dálnic. Honza vám odpoví za pár minut.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
3: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opravdu.

0: Shopa Tejdl na Blaníku a Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia na Blaník.
0: Honzo, došly dotazy?
2: No pojďme na ně.
0: Tak Ladislav napsal, D4, 41. kilometr po dešti, vždy ohromné jezero, bude nějaké opatření?
2: Ladičku, hele, na týde 41. 40. kilometr, to je exit, kde se odbočuje směrem na Příbram, znám to tam. Není to tak, jakože při každém dešti. Teďka, kdy to bylo, je to pár dnů zpátky, byl tam opravdu fakt těžký přívalák. Zrovna tady to opravdu spadlo fest, byl tam velký slejvák, který spláchnul spoustu materiálu, bordelu, odpadku a všeho a ucpal carpingy a propustě. Takže tam opravdu vím, že tam dokonce policie řídila, tak jako opatrně projíždějte, že jo, a tohle to, ale vyřešili jsme to, propláchli jsme to a myslím si, že to tam bezpečný. Jo, samozřejmě je to dolik vlastně mezi dvěma kopcema, no, takže tam musíme opatrně.
0: Vašek se ptá, kde bude opravený most v Kunovicích u Uherského Hradiště na hlavním tahu na E50.
2: Kunovice, jasně, to jsme daleko na východě. Tak estakádu v Kunovicích opravíme zhruba, předpokládáme, na podzim. Tam půjde o výměnu všech mostních závěrů, to je opravdu takový ten nejcitlivější díl z celé mostní konstrukce. Teďka soutěžíme zhotovitele, a to proto, že ty mostní závěry se musí vyrobit. To je fakt jako taková specialitka na míru. No a do té doby tam bude lokální omezení, poprosím, jezděte opatrně, ale provoz to myslím, že zásadně neomezuje.
0: Petra z Brna se ptá Honzy, jestli neví, kdy bude obchvat Tuřan konem letiště v Brně.
2: Peťo, moje milá brněnská, no nevím, protože tohle není náš asfalt kolem letiště. Vím, že by se tam hodil, ten proskok má mít, jestli mám správný informace, 2600 metrů. A vzhledem k tomu, že jestli mám správný info a paměť, tak v loňském roce se brněnský magistrát, myslím, nebo kraj už chystal začít vykupovat pozemky, což si myslím, že vypuklo, tak si myslím, že se chystají i na tu stavbu. Já bych to čekal takovej do 2 do 3 let, ale fakt je to jenom můj a takový jako pocit tady ve studiu.
0: Martin, ten se nás ptá na obchvat obce Stvolínky na hlavním tahu mezi Českou Lípou a Litoměřicemi.
2: I na Stvolínky myslíme, samozřejmě nejsou to jenom samý dálnice, Praha, Brno, někam třeba dál. Hele, Stvolínky, krásná obec, krásné chaloupky utopené mezi zahrádky a úštěkem u České Lípy, respektive mezi Českou Lípou a Litoměřicemi, ale ať to nezamluvím, skutečně obchvat Stvolínek připravujeme. Vypadá to, že bychom začali stavit v roce 30, to znamená v roce 31 je hotovo. Což mi připomíná jako u toho úštěku. Já jsem poprvé v životě stanoval, to jsem byl na pionýrském táboře, jo. Pršelo a takhle do toho stanu nám takhle jako pod tím zipem strkali opečený lunch meat, ale byl výborný.
0: Tak krásné vzpomínky na Česko-Lipsko, Honzo, děkujem.
2: Děkujem. Za málo.
0: A za týden?
2: Za týden se na vás budu strašně těšit, ale vypadá to, že to bude telefonicky, protože pan ministr dopravy vypadá to, že vyrazí zkontrolovat stavbu dálnice D6, tam stavíme nějakých 27 kilometrů, tak mu jde o to, aby jsme opravdu na ty Karlovy Vary to postavili rychle a dobře. Takže se tam chci jet podívat a já s dovolením u toho budu, protože tam má být i briefing. Takže kdyby to takhle dopadlo, což to vypadá, tak se tam s dovolením přímo jako reportér z místa ohlásím a budu vám reportovat, jak nás tam pan ministr dopravy sprdnul, že to má být rychlejc nebo líp.
0: Tak, Honza Riedl, měj se hezky, hezké úterý.
2: Krásný celý týden, hezké léto.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edalnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edalnice.gov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.

0: Dělám hezky, česky.
1: Rádio Blaník. Rádio
2: Blaník. Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Hned po zprávách ale Karel Zich a Měla na očích brýle.
1: Měla na očích brýle si.
0: A taky Karel Gott. Rádio Blaník dál bude hrát hezky česky. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Opavě v Basketbalové ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra dopoledne jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne místy zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale také bouřkami, které mohou být lokálně i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. V odpoledních maximech naměříme 27 až 31.
5: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
4: Na obchvatu Frýdku Místku směrem na Třinec na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, provoz je tam lehce omezený. Nehodu máme také v Ostravě v ulici doktora Martinka směrem k Místecké, kde se srazila tři auta, zdržíte se do 10 minut. Na Olomoucku na výjezdu z Hluboček směrem na Velkou Bystřici srazilo auto motorkáře, doporučujeme snížit rychlost a porouchané auto nepřehlédněte na D35 na 294. a půltém kilometru od Olomouce na Lipník nad Bečvou. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Praktičtí lékaři budou moci předepisovat další léky. Záchranné stanice měly v posledních dnech napilno. Na řidiče v Praze čeká zkouška trpělivosti.
6: Rádio Blaník.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. České zdravotnictví čeká od zítřka velká úleva. Dalších více než 1000 různých léků totiž budou moci předepisovat praktičtí lékaři. K jejich vystavení nebude potřeba diagnózy specialistů. Pokračuje reportér Radek Barkman.
8: Hezký den. Končí nesmyslné obíhání specialistů kvůli předepisování standardních léků. Od středy 1. července totiž budou moci praktičtí lékaři předepsat svým pacientům až 1200 nových léků. Opatření by mělo pomoci převážně chronicky nemocným lidem. Významnou novinkou je uvolnění preskripce také pro praktiky pro děti a dorost, kde bývají čekací lhuty na návštěvu specialisty zpravidla ještě výrazně delší. Z ministerstva zdravotnictví Radek Barkman.
7: Radku, děkujeme. Extrémní vedra nezvládají i divoká zvířata. Problémy mají hlavně mláďata ptáků, která kvůli vedrům vypadávají z hnízd. Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku má za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů. Přijali 75 vysílených a dehydrovaných zvířat. Nejčastěji šlo o mláďata rorýsů a poštolek. Sever Prahy se musí připravit na dopravní kolaps. Zítra totiž začíná uzavírka k Belské ulice. Důvodem je generální oprava tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden pruh v každém směru a provoz bude kyvadlový. Na řidiče tak čekají zácpy a musí počítat se zdržením. Příspěvek na péči bude v Česku dostupný i lidem, kteří pobírají slovenský důchod. Od 1. července s tím počítá novela zákona o sociálních službách. Žadatel ale nemá nárok na obdobnou dávku z jiného členského státu Unie a musí mít trvalé bydliště v Česku. Tolik zprávy, teď si slovo bere Jirka.
9: Ano, je to tak, hezké úterý.
3: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
9: A za chvíli taky náš blanický krajánek Vlasta Suk, ten brázdí Vysočinu a přihlásí se za pár minut. Pojďme si ale hrát dál hezky česky, tady je Karel Zich a Měla na očích brýle.

0: Sandra, písnička Maria Magdalena, teď už náš blanický krajánek.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk, kterého zdravíme na Vysočinu, ahoj.
2: Dobré odpoledne, já tě zdravím, samozřejmě všechny posluchače Rádia Blaník. Teď jsem na Vysočině, navštívil jsem obec Zvole a zdejší Šikland, zábavní areál, který nám teď představí taky jeho majitel, pan Libor Šikl. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravíme všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Co tady uvidí?
3: Tak pozvem je na krásný prázdniny, protože my odvíráme vlastně 1. července a jedeme non-stop až do 30. srpna. Takže během prázdnin mají všichni prostě možnost přijet k nám, zažít dobrodružství divokého západu a vůbec celého našeho zábavného parku Šikland.
2: Plánujete nějaké akce?
3: Akcí máme spousta, ty, co chodí do práce, tak můžou využít vlastně soboty, hlavně kdy máme ten program takový mimořádný, mexický den, americký sraz amerických vozidel a velkou noční ohňovou show. To je to velká nabídka, kterou můžeme vidět na stránkách www.šikland.cz.
2: A taky spousta zvířátek.
3: No samozřejmě, máme tady jakou tu minizo, to k divokému západu patří, jako jsou bizoni, krocani a podobně.
2: Co všechno vlastně tady děláte ještě jiného?
3: Tak Šiklův mlýn, Šikland má 30-letou tradici, kde prostě na začátku byly jaký ty pionýrský tábory, které se změnily ve sternový dětské tábory, které tady děláme dodnes, jsou určeny pro děti a hlavně takové, aby zažili nějaké dobrodružství. Pak samozřejmě máme tady dovolený, který můžou lidé zažít tady u nás v hotelovém rezortu nebo v kempu nebo v chatkách, hotelových apartmánech. A ve srubových apartmánech prostě si užít to léto tady na divokém západě.
2: A ještě něco?
3: A ještě děláme tady mimo tu letní sezónu, se zabýváme firmníma akcema, firmní akce, team buildingy a vlastně všechno je to pro firmy, které k nám jezdí vlastně mimo tu letní sezónu. A potom dovolený pro seniory, kterým děláme speciální dovolenou na míru, dalo by se říct.
2: Tak jo, já vám děkuju za pozvánku, ať se daří a mějte se krásně, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: No a pro tuto chvíli se loučím a předávám slovo do studia. Ahoj.
0: Zdravíme Vysočinu a budeme se těšit na fotky na webu radioblaník.cz.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: A teď na Blaníku Eva Farná, písnička Měl jsi mě vůbec rád. Za 3 minuty už bude 5:45. Krásné úterý.

0: Marek Ztracený a písnička Minulost. Včerejší kroupy, to už je taky minulost, nicméně na sociálních sítích napsal Český hydrometeorologický ústav, že v Pošumaví měly kroupy až 10 cm. Teď prý analyzují situaci ze včerejšího odpoledne, kdy na Vimpersku a Prachaticku byly kroupy kolem 5 cm, ty největší právě v malé šumavské obci Ratiborova Lhota na Prachaticku mohly mít 9 až 10 cm. Jsou z toho fotky, tak se podívejte na Český hydrometeorologický ústav. No, sítě, to je věc, že jo. No a Divoký byl má písničku Síť. Akorát myslel asi úplně jinou síť. Každopádně pustíme si i takovou písničku a přidáme slzu. Hrát budeme dál hezky česky.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: skupina Slza a písnička Doticha. Taky jste si všimli, co se stalo dneska v noci, co se týká fotbalového šampionátu. Německo je venku, prohrálo s Paraguají, a to na penalty 1-1. Dopadlo utkání v základní hrací době. No a pozor, i Nizozemci vypadli pro změnu s Marokem, taky na penalty, taky 1-1. Tak uvidíme, co pobřeží slonoviny, zda vyřadí Norsko, no dějí se věci. Co se týká ale fotbalu, tak já vás schválně teď zavedu na jedno mistrovství světa ve fotbale a konalo se také v Americe. Dokázali byste mi říci, v jakém roce?
1: Den D nastal v pátek 17. června, kdy 15. mistrovství světa v Kopané otevřel na chicagském stadionu slavnostní ceremoniál. V pestrobarevné půlhodince se hodně tancovalo a zpívalo a čas vybil i na pozdravy amerického prezidenta Billa Clintona a předsedy FIFA Joao Avelange. Velká fotbalová slavnost spojená s bojem o sošku světového poháru mohla začít.
0: Tak jestli pak je tady nějaký znalec, tak se předveďte třeba zítra po 9. v tajemném roce. Toto je ukázka, kterou jsem si ze zítřka vypůjčil. Zítra půjde právě o tento tajemný rok a budeme hrát jenom a jenom písničky z toho konkrétního roku a ještě přidáme spoustu nápověd. Tak poslouchejte po 9. tajemný rok Rádia Blaník.
2: Jsme Blaník.
3: A vezeme vám sluníčko.
2: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Možná na tom vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
3: Ale bude toho víc.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
0: Zítra už je 1. července, to jsou věci. No a před námi Karel Gott a taky skupina Olympic.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Irský zpěvák Hozír na Blaníku. Krásné úterý přejeme, jenom nahlédneme za 18. hodinu. Xidlakes a Popelka. A taky Michal David, Když jsou doma galeje. Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Na Blaníku, hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklorem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklorních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
4: Svítí.
5: Svítí.
4: I na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Rádio Blaník, počasí.
6: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 21 až 17 stupni a místy bude i pršet. Zítra pak čekejte jasno, polojasno, postupně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo slabý déšť a sem tam také pouřky i silné. V odpoledních maximech naměříme 27 až 31.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo.matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte na dálnici D1 na 352. kilometru od Ostravy na Kroměříž, stojí tam porouchaná dodávka. Podobná situace je na D35 na 294. a 5. kilometru od Olomouce na Lipník nad Bečvou. Na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Třinec na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam lehce omezený, necháte tam do 10 minut. Tolik dopravní servise z Moravy a Slezska, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný večer.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
8: Na Česko se ženou další silné bouřky. Tropy přepisovaly rekordy taky v řekách. K basketbalistům se Veselý se Satoranským nepřipojí. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Do Česka míří další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je zajistit taky své bydliště, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře. Rady pro nás má mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
9: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
8: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Právě takové dešťové přehánky vyhlíží rybáři v celém Česku. Vedra totiž snižují množství kyslíku ve vodě a vodní živočichové se dusí. Právě proto od rána zasahují hasiči na rybníku v Plzni Malesicích. Kvůli úbytku kyslíku tu uhynuly stovky ryb. Hasiči vodu okysličují a snaží se zabránit ještě větším škodám. Nová maxima v posledních dnech nepřepisovali jen meteorologové. Rekordy zaznamenali taky hydrologové. Vlna veder se totiž projevila i na teplotě řek. Ta na řadě míst dokonce překračuje 30. Třeba v Berounce v Radotíně naměřili téměř 32 stupňů. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý nedoplní české basketbalisty v kvalifikaci na světový šampionát. Hvězdy Barcelony vyřadil z možné účasti v nároďáku zdravotní stav. První zápas čeká basketbalisty v pátek ve Stockholmu proti Švédsku. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Eliško, díky, 18. hodina je tady.
4: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli naše Samira, která vysvětlí, co se to děje, když nám hoří koudel. Víte kde? Tak každopádně Samira nám řekne, kde se to všechno vzalo. Teď ale Petr Muk a Láska, ta nebezpečná věc.

0: Aerosmith a velký hit 90. písnička Crazy. No a teď je tady naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A taková ta typická hláška, že vám hoří koudel, znáte to?
3: Když někomu takzvaně hoří koudel u zadku, znamená to, že někomu hrozí nějaké nebezpečí, a to velmi rychle. Času už moc nezbývá. No a tak se dneska podíváme na tu koudel. Instalatéři by měli vědět, a pro nás ostatní, koudel jsou odpadová vlákna z lnu, konopí, juty a tak podobně a jsou vhodná pro těsnění třeba kapajících kohoutků. Dříve se koudel využívala opravdu hodně, však to taky známe z písničky, kde je zpěvák z Kutné Hory a ještě ke všemu koudelníkův syn. No a vzhledem k tomu, že chtěl koupit 3 domy v Praze, mohlo to být velmi výnosné povolání. No a protože jsme si před chvilkou řekli, z čeho ta koudel vlastně je, není asi žádným překvapením, že když ji zapálíte, hoří velmi rychle. Dřív se právě koudelí utěsňovalo kdeco, i třeba spáry mezi dřevěnými trámy, a tak se stávalo, že když se topilo v pecích, koudel od toho chytla a od ní pak mohly i ty trámy v chalupě. Koudel ale pochopitelně nějakou dobu doutnala. Požár to ještě nebyl, ale neštěstí mohlo přijít velmi rychle. Sloužila vlastně jako takové protipožární čidlo.
0: Velmi zajímavé, děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: Co všechno naši předci nezažili, že? Teď už Xindle X a písnička Popelka, za chvíli Meky Šbírka se svým synem Davidem Šbírkou a písnička Nejsi sám, nejste sami, je s vámi Blaník i 2 minuty před 7:15.
4: Už zase skončil flám.

se to sama. Seber si to sama.

summer. Sebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Meky Šbirka, jeho syn David Šbirka, písnička Nejsi sám, úžasná písnička, no prostě kdo umí, ten umí, a Meky Šbirka tedy fakt uměl. No a teď se pojďte podívat na to, co se nám dělo o víkendu. Kromě toho, že bylo tropické vedro, tak za těchto neuvěřitelných teplot probíhalo mistrovství České republiky v dřevorubectví Steel Timber Sports ve Frenštátu pod Radhoštěm. Mohli jste obdivovat zručnost, sílu a rychlost těch nejlepších sportovních dřevorubců. Martin Kalina mezi muži zvítězil, dokonce už po druhé, a Karolína Urbanová mezi ženami. Miroslav Větrovec vyhrál stříbro v International Czech Rugby Cupu. Takové klání dřevorubců navíc teď o tropickém víkendu si myslím zaslouží velký potlesk. Dokázali, že to fakt umí. Takže klání dřevorubců je za námi. No a co nás čeká dál? Na Blaníku za chvíli třeba Jana Kratochvílová a písnička V stínu kapradiny.
1: V stínu kapradiny spál, sám splácel si daň.
0: A taky Dalibor Janda a Vchází bez vyzvání, takže dál, hezky česky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrie.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti.

0: lehkosti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.
5: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Jana Kratochvílová, písnička v stínu Kapradiny, která končí slovy, no tak vstávej, tak to by mě zajímalo, jestli školáci vstávají brzo, nebo si dopřávají o prázdninách trochu delší čas na spánek, protože prázdniny jsou v plném proudu. No a představte si, že v Mikulově už myslí na to, co bude po prázdninách. V září totiž vypukne pálavské vinobraní, na které se naplno připravují, a na telefonu už mám mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Dominiku, dobrý den, mám dotaz do Mikulova. Jezdí každý rok celé rodiny. Bude tam taky program třeba právě pro děti, když se jedná o vinobraní?
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Dominiku, velmi děkujeme a ještě doplním, že vstupenky na pálavské vinobraní jsou dnes levnější, zítra půjde cena nahoru, protože zítra už je červenec, je to tak. Tak pokud se chystáte v září do Mikulova, neváhejte s nákupem, abyste ušetřili peníze.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Peťo, víš, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou?
4: No to je to samé, ne?
3: No, ale vrtulník je kluk.
4: On je zítra ten mezinárodní den vtipu. No to bude zábava. Tak my se na vás těšíme v dobrém ránu zase zítra ráno v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.
0: A už víte, co vás čeká ve středu ráno? Každopádně teď v úterý večer vás čekají písničky na přání. Po 9. hodině se na vás těší můj kolega Michal Krusberský, ode mě ještě třeba Michal Hrůza a Zakázané uvolnění nebo skupina Krištof. Užívejte si poslední červnový den a zítra se budu těšit.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
10: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky. CZ.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohodové české rádio.

0: Velmi pohodový Phil Collins i s písničkou One More Night těsně před 19. a my pohodově budeme pokračovat i po 19. hodině. Čekají nás písničky na přání a v rámci nich například Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou
0: a rozhodně dorazí taky Hanka Zagorová a Rande u zdinářku.
2: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: A do vašich uší vám pustíme i Helenu Vondráčkovou. Ano, to bude Na Blaníku vám dál, celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítřejší den bude oblačný až zatažený, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Odpoledne se budou další silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku a později už bude od západu srážek ubývat. Co teploty? Hodně podobné těm dnešním, čili 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude opět tepleji, 25 až 30 a na jihovýchodě dokonce až 32 stupňů. Na horách tam naměříme v průměru kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech okolo 21 stupňů.

0: potřeby.
1: Praktik papír.
0: Pracovní pomůcky.
1: Praktik papír.
0: Příjemné prostředí.
1: Praktik papír.
0: Pohodlné parkování.
1: Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír.
0: Praktikpapír.cz.
2: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
3: Michal Krusbersky
4: na rádiu Blaník.
5: Ano, dnešní písničky na přání si užijeme společně. Máme poslední červnový den a před námi spousta vašich žádostí. Tak já vám přeju krásný večer i k tomu melounu, co dlabete. Vám teď posílám Standu Hloška a Krejčího a za chvíli už první váš vzkaz.
3: Na přání.
4: Na rádiu.

0: Krejčí Standy Hloška odstartoval úterní písničky na přání a přede mnou už taky první vzkaz. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát tuhle písničku pro moji dceru Šárku z Mariánských Radčic k dnešnímu svátku. Přeju jí všechno nejlepší, ať se daří a s Daliborem, ať jsou šťastní. To vzkazuje táta a posílá zemi vzdálenou. Tady jsou pánové Baláš, Střihavka, Pavlíček.
1: Písničky na přání. Na

0: Tak tohle je určitě jeden z těch nejznámějších počinů formace BSP, čili Baláš, Střihavka, Pavlíček, Země vzdálená, 8 minut po 19. doznívá na rádiu Blaník a před námi další vzkazy. Mám tady rovnou double, řekl bych. Takže zahrajte mé milované ženě Janičce k dnešním nádherným narozeninám právě tuhle oblíbenou písničku Žít svůj sen a věříte, že nejenom já, naši synové, vnuci, vnučky, snachy, celá rodina se známými a členy naší kapely Alrox jí máme neskutečně rádi a přejeme mnoho sil při zdolávání zdravotních komplikací a bolestí. Za všechny zdraví manžel George a děkuje také rádiu za tuhletu možnost. No od toho tady jsme. Rozhodně přidáváme ještě jeden vzkaz. Zahrajte pro mého strýce Aleše k narozeninám. Všechno nejlepší, strejdo. Hodně zdraví a lásky. Jsi nejlepší strýc na světě s Jirkou, který mě taky bere na Spartu, ale vím, že ty fandíš Bohemce. Mně je to jedno, jsi stejně nejlepší strejda. Tvůj synovec Tom posílá právě teď písničku Žít svůj sen.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky

Arakain a Dimitri za námi, před námi další vzkaz a opět bude k svátkům. Hezký večer, prosíme o zahrání písničky Báječná ženská pro moji největší lásku Šárku, která právě dnes slaví svátek. Nejhezčí dárek, který dostala k svátku, byl manžel Jiří. Společně oslavíme 20 let od svatby a stále ji miluju jako dřív. Touto cestou bych ji chtěl popřát k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví a děkuju za to, že jsi se mnou. Tvůj miláček Jurášek a to samé vzkazují i synové Ondřej a Vít. Tak my vás taky zdravíme, ať vám to klape dalších minimálně 20 a posíláme báječnou ženskou. Tady je Michal Tučný od nás.

Jo, takže pokud vy taky popíjíte, přejeme krásný poslech a dobrý večer s českým blaníkem. Michal Tučný za námi, před námi další vzkaz. Zahrajte prosím Pepovi všechno nej, k tomu nejlepšímu dni přeje parta kamarádů z Mokropes. Hlavně se neměň a trošku přiber. A taky budou olympici pro koho? Prosíme, zahrajte pro pana Roberta Mikulu, který hlídá svá vnoučata na chatě v široké Nivě. Zdraví Zdeňka. Tak jo, ať to všechno dobře dopadne i s vnoučaty a my rozhodně posíláme písničku. Tady je Petr Janda, Olympik a otázky od nás.

Tohle byly otázky a já už jdu hrát pro jednoho malého oslavence, takže zahrajte písničku pro mého syna Krištůfka k jeho dnešním 9. narozeninám. Milý Krištůf,

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Tak tohle byla Hanka Zagorová, Rande u zdinářku, skoro přesně o 7:30 na rádiu Blaník, kde si hrajeme na přání a teď trošku přitvrdíme a zahrajeme si trošku na rokovější notu. Budeme totiž hrát písničku od AC/DC a zahrajte mému švagrovi Jaroslavu Kouškovi k jeho kulatým narozeninám. Hodně štěstí a hlavně zdraví přeje Míra s rodinou a taky všichni přátelé. Tak my také zdravíme a tady už je písnička Highway to Hell.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Tak tohle byl Jimmy Cliff a my vám na Rádiu Blaník dál hrajeme písničky na přání, protože těch vzkazů tady je pořád ještě dost, takže zahrajte paní Ireně Maturové z Čeletic, která dneska slaví své narozeniny. Irčo, jako čerstvá seniorka buď stále aktivní, užívej si klidný život na Šumavě i své oblíbené výlety po památkách v Česku i v zahraničí. Přeju ti pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenou rodinu. Těším se na náš další výlet, vzkazuje Líba a posílá Honzu Nedvěda. Tady je Igelit od nás.
1: Ukrytý

0: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Nějakých 16 minut nám zbývá do 20. hodiny a přede mnou další vzkazy. Milí Blaníku, posíláme tam nahoru to nejhlubší obětí a tuhle písničku pro našeho milovaného bratra, syna a kamaráda Rudíka k nedožitým 25. narozeninám. Byl si pro nás všechny tím nejúžasnějším člověkem, který vždy pomohl a rozesmál. Teď je bez tebe svět prázdný. Nebude to rok, co si nás navždy opustil, ale v našich srdcích žiješ dál a nikdy nezapomeneme. Strašně moc nám tu chybíš. S nekonečnou láskou vzpomínají sestry Lucka a Anička a také mamka s taťkou a posílají tam nahoru Alphaville Forever Young.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

Forever Young a Alphaville, 13 minut před 20. A teď jeden velmi krátký vzkaz. Milý Blaníčku, zahrajte prosím Pepovi. Když jsi teda nevzal kytaru na dovču, tak ti něco hezkého aspoň zahrajeme. Tvoje parta z Mokropes posílá právě teď Roberta Křesťana a také druhou trávu. Ještě jedno kafe, což platí i pro vás, co jste na odpolední a na noční. Dejte si ho. Máš

0: Robert Kresťan a druhá tráva, ještě jedno kafe. My si dáme ne jednu, ale rovnou dvě písničky na přání ještě. Takže Blaníčku, jestli bych mohl z celého milujícího srdce, které bije hlavně pro moji nejmilovanější a jedinou dcerku Kateřinu Exnerovou, nechat zahrát k jejím nej 30 opruzeninkám z celého mého srdce, které není tak velké, aby popsalo lásku, kterou je pro mne, za mě, tátu Arnyho a také za celou rodinku, která ji moc miluje. Manžel Martin, dcerka Lilinka, synáček Teoušek a maminka Jítka s rodinkou. Moc vás všechny miluju, taťka Arny posílá právě teď písničku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání s Michalem Krusberským.

Tak to byla kapela Mirai a přede mnou ještě jeden vzkaz, který musíme splnit v téhleté hodince. Mele Rádio Blaník, chtěla bych poslat písničku na přání své kamarádce a kolegyni Verunce. Verunko, mám tě moc ráda a děkuju ti za to, jak jsi skvělá kamarádka. Mrzí mě, že jsme nestihli koncert Tří sester, na který jsme se tak těšili, tak aspoň teď posílám jeden hudební pozdrav. Přeju ti krásný den a ať se ti splní vše, co si přeješ. Tvoje nejlepší Martinka posílá teď Mexiko. Tady jsou Tři sestry.

0: tři sestry a také Lou Fanánek, který před pár dny oslavil 60. Tak dodatečně všechno nejlepší od nás a v příští hodince opět hrajeme na přání a dáme si třeba Marušku Rotrovou. Měli jsme se potkat dřív za zemi. Také bude Klidná jako voda a kapela Jelen. Tak buď klidná jako voda. A ještě Bobra Motýla vyznání. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Radio Blaník. Počasí.
0: Zítřejší den oblačný až zatažený, na východě zpočátku ještě polojasno se sluníčkem, no a v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku, tak s tím raději počítejte. Až k večeru od západu budou srážky ubývat. Teploty hodně podobné těm dnešním, to znamená v Čechách 20 až 25, ovšem na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě kolem 32 stupňů. Na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 stupňů. Radio
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD.

0: Michal Krusbersky.
1: Na rádiu Blaník.
2: Je to tak, minutu po 20. vás všechny zdravím, rozjíždíme další hodinu písniček na přání. Pokud už u vás teploty pomalečku začínají klesat, tak můžete konečně otevřít okna a začít třeba větrat. A my vám rozhodně teď nabízíme další hezkou českou. Rakajn, Aleš Brychta a slečna závist na rozjezd další hodiny.

Arakain, Aleš Brichta a Slečna závist. A všem, vy závidět nemusíte, protože i vy si můžete písničku jednoduše objednat, a to na našich webových stránkách radioblaník.cz. V záložce kontakty najdete formulář, vyplníte nejlépe 3 dny předem a odešlete a my už se postaráme o ten zbytek. Teď budeme hrát k narozeninám pro Moniku Goldovou z Prostějovska. Milá Mončo, jsi krásná, milá, úžasná, přeju všechno nej, i když vím, že si zaslouží mnohem víc. Ty už budeš vědět, od koho je vzkaz, že jo? Tak krásný narozeninový den a tady je Maruška Rotrová.

To byla Maruška Rotrová, která kvůli horku a zdravotním komplikacím musela taky zrušit koncert o víkendu ve Strážnici. My ale budeme teď hrát další Šárce. Milá Šárko, ty máš dneska nejenom meniny, ale také krásné kulaté 30. narozeniny. Přejeme ti, ať je zdraví, štěstí a láska s tebou na pořád. To ti chceme všichni přát, konkrétně babi Marta, mamka táta, bratr Jakub a tvůj Jirka. K přání se připojuje i strýc Radek s celou rodinou a vzkazují, máme tě rádi. No a od nás z Baníku nejenom pozdrav, ale taky Lucka Vondráčková a Pepa Wagner. S láskou nám je líp.

0: Lucka Vondráčková, Pepa Wagner za námi, napřed námi Věrka Špinarová. Takže pro koho budem? Už to hledám, milý Blaníčku, zahraj prosím Šárce k svátku. Děkuje Mamča, Míša, Jana, Dáša a také chlupáčci. Tak pozdravujeme další Šárku a posíláme písničku Měj mě rád.
1: Písničky na přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Marek Ztracený, zastav mě. 20 minut po 20, kdy jdeme opět hrát na přání. A zahrajte písničku pro čerstvou bakalářku Teresku, naše BC Tereska v Brnem jistě načichla. Zemědělku studuje, bo zvířátka miluje. Těžké zkoušky v pohodala, svou práci obhajovala. Občas je jak vítr z hor, nespoutaný přímý tvor. Hlavu plnou nápadů, respektu má pomálu. A tak v tempu divokém přejeme ti jen to nej. To přejí Bertíci a posílají kapelu Jelen, klidná jako voda.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.
8: Fotky z našich akcí.
10: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
8: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Pohodové České rádio.

0: Legendární Europe jsme si dali teď přesně o 8:30 na Rádiu Blaník, kde vám hrajeme na přání. No a tady je další vzkaz. Dneska je to rok, co jsi mi odešla. Nikdy jsem na tebe nezapomněl. Roky s tebou byly nádherné, moc se na tebe těším, ale ještě je čas. Posílám pusu a děkuju, že na mě dáváš pozor. Zdenda, Amy, Míra, Rostia a ještě vzkaz, miluju tě. Tady je Bobra Motýl a vyznání.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.

Tak tohle je Bobr a Motýl a ve znání a já tady mám další vzkaz. Napsala se Lucka o písničku na přání, že by chtěla zahrát sama sobě za překonání dalšího školního roku a také k začátku prázdnin. Všem posluchačům přeje krásné léto a do veselou a dobrou náladu. Tak Lucko, my do Chebu posíláme teď Abu a přejeme, ať si taky užijete ty prázdniny.

Abba nás hezky roztančila. Já připomínám, že písničky na přání si stále můžete objednávat na našich webových stránkách radioblaník.cz, kde najdete formulář, konkrétně je to v záložce kontakty. Do toho formuláře napíšete, na který den byste chtěli písničku objednat, která by to měla být, a samozřejmě připíšete nějaký vzkaz, stejně jako to udělal právě teď Marek. Takže, co budeme hrát? Budeme hrát Holky. Haničko, moc ti děkuju za všechno, co pro mě děláš a miluju tě, vzkazuje. A taky to bude ještě pro někoho, koukám, pro moje dcery Veroniku a Elišku, mého přítele a rodinu, jako poděkování, že jsem vše zvládla díky nim, že jsou na mě hodní a že se na ně můžu spolehnout. Tak jo, zdravíme a teď už Holky.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: České rádio.
4: A právě na tomto rádiu jdeme opět hrát na přání. Tuhle píseň bych si přála zahrát pro svoji milovanou kamarádku Anet. Rádi spolu posloucháme Rádio Blaník na zahradě a Mumulent zbožňujeme. Takže holky, teď přišla vaše chvíle. Dejte si rádia pořádně na hlas. Přichází Petr Kotfalt.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Klasika od kapely Queen a my máme před sebou poslední vzkaz. Písničku posílám všem pro radost a věřím, že potěší. Napsal Mára z Hradce Králové a posílá právě teď Dalibora Jandu. Tak doufám, Máro, že potěší hlavně tebe. Tady je zvon.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Tak to byl Dalibor Janda ve finále úterních písniček na přání. Pro dnešek padla, ale nebojte se, zítra budeme opět hrát podle toho, co si objednáte. Tak jsem zvědavý. Za chvíli už budeme hrát ale Michala Davida. Taky si dáme kapelu Olympic a jednou. A ještě Zo, už se blíží čas sluhů. Na Blaníku vám celé léto hrajeme prostě hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další srážky vyskytovat na Moravě a ve Slezsku a později večer budou od západu srážky ubývat. Co teploty? 20 až 25 v průměru, na Moravě a ve Slezsku bude zase tepleji, tam namíříme 25 až 30 a na jihovýchodě kolem 32 stupňů. Na horách pak kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 stupňů.

0: tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Kdekoliv na světě
3: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
3: na našem webu radioblaník.cz. Michal Krusbersky
2: na rádiu Blaník.
4: Ještě hodinku budu rozhodně s vámi, tak vás zdravím na odpolední směny do kamionu a všude tam, kde nás momentálně posloucháte a ladíte. Já vám už za chvíli řeknu jeden příběh ze života, který mě vysloveně pobavil, a taky budu hrát třeba olympiky, třeba taky elány, ale ze všeho nejdřív Michal David. Děti ráje právě teď.

Trianda, kapela Olympic a taky písnička Jednou nám dělala společnost na rádiu Blaník 12 minut po 21. hodině při úterku, poslední červnový den. Přátelé, teď jeden příběh s dobrým koncem. Určitě si pamatujete klasickou scénu z filmu Slunce se nevyhody, jak celá vesnice jde hasit lesík, který vlastně nehoří, jen za ním se klube měsíc. No tak přesně to se teď přihodilo i v reálném životě. Jistá paní volala hasičům, že hoří les ve Vlachově Březí na Prachaticku. Tam rovnou dojeli 3 cisterny a taky doprovodné vozidlo, ale když dorazili na místo, hledali plameny marně. Paní už mezi tím volala, že se teda jako omlouvá, že se spletla a že šlo jen právě o ten měsíc, který se tam taky klubal. Tak hasiči se tomu tentokrát jenom zasmáli a trošku si postěžovali, že je škoda, že u toho nebyla paní řídící Jiřinka Jirásková, co by jim zaspívala skladbu Měsíčku na nebi hlubokém. Na druhou stranu je zase dobře, že to byl omyl, protože v tom pařáku to by byl velmi náročný zásah. Tak hrajeme všem hasičům, kteří drží stráž, a tady je Whitney Houston od nás pro vás.

0: se blíží čas sluhů a jak tak koukám, tak se blíží další bouřky, které se aktuálně tvoří na rozhraní Čech a Moravy. Jindřichův Hradec, Jihlava, tam to za chvíli taky bude docela veselé. Další bouřku vidím na Moravě, Kuřim, Tišnov a tak dále, tam to za chvilku taky přijde. Takže buďte opatrní, mají být bouřky doprovázené i silným krupobytím, ať nepřijdete o majetek, raději si schovejte auta a skleníky přikryjte starými koberci a podobně, ať je to v pohodě. A já vám k tomu všemu za chvíli zahraju taky Abu, budou i Činasky anebo Model Talkin.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Přesně tak, už zítra přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude autor naší blanické písničky Slunce dál svítí. A taky producent, hitmaker a někdo dokonce říká prezident české pop music. Dorazí Jenda Vávra. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.

0: Hrajeme vám hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou

0: Mode Talkin tady u nás na rádiu Blaník a teď jedna kontrolní otázka. Troufnete si tipnout, kolik let má u nás nejstarší strom? No je to neuvěřitelné, ale teď odborníci z Brněnského výzkumného ústavu našli v Beskydech buk, konkrétně v okolí Velkých Karlovic na Zlínsku, a ten buk má, přátelé, 492 let. Což je důkaz toho, že takovéhle stromy dokážou přežít v krajině celá staletí. Objevený buk z Velkých Karlovic tak začal vlastně růst někde začátkem 16. století, prožil téměř celou éru vlády Habsburků, obě světové války i ty kyselé deště v minulém století, a strom taky pamatuje dobu, kdy vědci dokazovali, že Země není středem vesmíru. A dnes se pod tím současným stromem současná generace vědců prochází s tablety, laserovými skenery a jinou moderní technikou a zkoumají právě, kolik mu je. Tak doufejme, že za těch 8 let společně oslavíme tu pětistovku, co roste v Beskydech. Vám ale teď nabízím všude tam, kde nás posloucháte, třeba písničku Slunce dál svítí, a dáme si i Michala Tučného.
1: Blaník rád

0: Jirka Schellinger a taky Šípková růženka. A než vy usnete jako Šípková růženka, tak vám prozradím, že v příští hodince bude hrát a zpívat Lucka Vondráčková. Kdo tě má rád?
1: Všechno si můžeš.
0: Taky si dáme Marii Rotrovou.
2: Vůz už je.
0: A nebo legendární stánky od Brontosaurů. Na Blaníku vám prostě dál celé léto budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítřejší den bude oblačný až zatažený, na východě zpočátku ještě se sluníčkem, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy se může vyskytnout i bouřka a odpoledne se budou bouřky tvořit také na Moravě a ve Slezsku. Později večer od západu ustávání srážek. Teploty 20 až 25, to zejména v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku bude stále tepleji, tam naměříme 25 až 30 a na jihovýchodě až 32 stupňů Celsia. Na horách potom okolo 17 stupňů, v Jeseníkách, v Beskydech okolo 21. Tolik počasí a zároveň se s vámi loučí Michal Krusberský. Mějte krásný večer dál s Rádiem Blaník a za chvíli už nás čekají písničky z lásky.
3: Rádio Blaník. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádiu.

0: Daj a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno, místy se objevují četnější přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasná. Místy bude pršet, objeví se přehánky, občas také bouřky a místy i silné. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno, místy se objevují četnější přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasná. Místy bude pršet, objeví se přehánky, občas také bouřky a místy i silné. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Toliko počasí, Ivana Válkovská, Rádio Blaník.
3: Haj, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Oblíbenější, které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a pokud vám doma říkají, že jste strašně hluční a moc křičíte, tak byste to mohli vyzkoušet v nějaké zajímavé soutěži, protože takové se po světě, prosím vás, pořádají. Já totiž vím, že ve světě takovou soutěž vyhrál 58letý Joseph, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač. Ten titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordu s tím, že jeho hlas dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No, tak tenhle ten Joseph překonal dokonce rekord z roku 94, který držela učitelka ze Severního Irska. Ta totiž dokázala extrémně pronikavě zaječlet slovo ticho, což mě u učitelky vůbec nepřekvapuje. Každopádně, pokud jste si neuměli představit, jaké to je řvát silou 122 decibelů, tak se to dá přirovnat prý k motorové pile anebo ke startujícímu tryskové letadlu, či k siréně sanitky, vedle které třeba stojíte. Tak pokud jste na tom podobně, tak bychom mohli v České republice udělat naše soukromé kolo, že jo? A řeknu vám, že s takovým člověkem bych asi doma nevydržel, protože bych asi hodně rychle nosil naslouchátko. Stačilo, aby párkrát na mě zařval, já už bych byl hluchý. Teď ale se budeme věnovat dalším českým písničkám a já vám přeju krásný poslech.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno, místy se objevují četnější přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasná. Místy bude pršet, objeví se přehánky, občas také bouřky a místy i silné. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Rádi Blaník, ale občas vám něco unikne.
2: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
2: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji krásné ráno. Je středa 30. června. Dnes má svátek Jaroslava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Majitelé a chovatelé psů budou muset od července povinně registrovat každého svého psa do centrální evidence, nejpozději při pravidelné vakcinaci. Dnes se začíná platit novela, která snižuje odvody živnostníků na sociální pojistné na loňskou úroveň. Pacientům od července budou moci více léků před

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno, místy se objevují četnější přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasná. Místy bude pršet, objeví se přehánky, občas také bouřky a místy i silné. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: I ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6
2: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.